0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Hit Radio.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká národní banka dnes rozhodne o úrokových sazbách. Podle analytiků ponechá základní sazbu beze změny na úrovni 3,75%. Bankovní rada zároveň zveřejní novou prognózu vývoje české ekonomiky. Naposledy centrální banka sazby zvýšila v červnu poprvé po 4 letech. Epidemie eboli v Kongu dál sílí. Počet obětí už přesáhl 1800 a nakažených jsou téměř 4000. Nejvíce zasažené jsou provincie na východě země. Podle odborníků šíření nákazy komplikuje nedostupný terén, násilí i skutečnost, že proti současnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína. Fotbalisty Hradce Králové čeká dnes velký evropský večer. V úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy přivítají od 19 hodin turecký Bešiktaš Istanbul. Za hosty by měl nastoupit i český reprezentant Václav Černý. Pokud Hradec favorita vyřadí, zajistí si účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Do podzimních voleb do pražského zastupitelstva se hlásí 24 politických uskupení. V minulých volbách jich bylo 22. Pražané budou volit stejně jako před 4 lety v jednom obvodu 65 zastupitelů. Kromě toho se v metropoli konají také volby do zastupitelstev městských částí a ve 3 obvodech i do Senátu. K urnám půjdeme 9. a 10. října. Ráno oblačné, teplé, 22 stupňů, v průběhu dne většinou pod mrakem zůstane, přidají se přehánky nebo také bouřky a teploty už budou mírnější, 28 až 30 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čtvrtek 6. srpna 6 hodin 3 minuty. Krásné ráno vám přeje Michal, ahoj, Jasmin.
2: Ahoj.
1: A David, ahoj. Ahoj. Jak se vám spalo na dnešek?
2: Tak byla to trošku úleva od těch předešlých dní, ale vlastně ne zas taková.
1: Taká vůbec, ale já jsem se celou noc budil, potil strašný, možná někdo do nás poslouchá, to máte stejně. Takhle, já jsem úplně vyřízený, řeknu to úplně upřímně. Co David?
3: Úplně stejný jako ty. A ještě když se tady podívám na předpověď pro příští týden. Pondělí 33, úterý 33, středa 33 a čtvrtek 34.
2: A aspoň víkend bude dobrý.
1: Davide.
3: O víkendu 28, takže ochladí se hodně v sobotu a v neděli 31.
1: Je ještě hůř teďka normálně o tom, co jsi to řekl. Jasmin, hele, Jasmin, je to na tobě dneska.
2: No dobře.
1: To pojďme na to, hezké ráno. Hit Radio.

0: Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídaní šampionů Huntrix Golden, 6 hodin 10 minut, dobré ránečko vám přejeme my tři.
1: Představte si, že někde zapomenete starou věc a ona se vám připomene až po 11 letech. To se teďka stalo Elonu Muskovi, protože včera narazil do měsíce kus rakety od SpaceX, zbytek po misi starý 11 let, který už jako dávno došlo palivo. Jo.
0: Já jsem myslel, že se bavíš o nějakém dítěti, že se ti připomene za 11 let, ale ty jsi řekla věc, že jo, tak to asi, no, jasně.
1: Ale opravdu 11 let tam někde byl, teď mu došlo palivo a teďka to napálil do měsíce. No, co to je?
0: Co já jsem četl někde, že ona tam vlastně ten zbytek té rakety, nebo co to bylo, tam udělal nový kráter na měsíci, jo. Tak myslím, že ten měsíc vypadá už x let jako nějak. A teď najednou nějaká prostě raketa Muska tam udělá nový kráter, jo. Že to vlastně ta geografie toho měsíce vypadá úplně jinak.
2: Třeba si mimozemšťani teď myslí, že jim chceme vyhlásit válku.
1: Na druhou stranu je dobrý, že ten kus jako železa teďka nemíří zpátky na zem, že?
0: Takhle,
1: že
0: no,
1: se to zastavilo tam.
0: Je dobrý, ano, přesně, že to jako hřízlo do měsíce tam, ale že to nepřistálo někde tady, no. No a tak jako co s tím budou teďka dělat? Teďka to tam teda jako je, tak botičku to asi, já nevím, dostane to botičku od nějaký mimozemský entity. Ale samý otázky, no, samý otázky. Co dostanete vy od nás? Tak to je další parádní muzika. Robin Schulz a Alida In Your Eyes, 6 hodin, 11 minut, hezké ráno.

0: Kéž by venku bylo na nule. Tohle jsou Činasky, 6 hodin, 18 minut na Hit Rádiu. Dobré ráno. Máte pocit, že najít spřízněnou duši v dnešní době je zázrak? Tak na západě Čech, konkrétně na Plzeňsku, se tohle děje. Příběh. Srazila se tam dvě auta. Kluk v Audi a holka v BMW. Nebo naopak, možná to je jedno. Kluk po nehodě nadýchal 2 promile a slečna 1,5. Dalo by se vlastně říct, že to byl takový sraz anonymních alkoholiků. Mimochodem, stalo se to o 2:30 ráno, což provoz není úplně velký, takže si myslím, že to byl osud. Škoda 250 000, ale zase třeba opravdu našli tu spřízněnou duši.
1: Zeptám se, stalo se někomu něco, nebo...
0: Nestalo se nikomu nic, jenom škoda na všem kolem a na autech. Já si říkám, že asi není úplně dobrý to zkoušet, že možná bychom mohli zůstat s tím swipováním prostě jenom na Tinderu, jo, aby se z toho nestalo to, že by ses řekla, že představ si, že proti sobě jedeme třeba dva, jo, my dva, jo, že bychom se třeba se navzájem líbili, jo, to se jako nestane.
1: No.
0: Ale prostě, že by si teďka řekl, hele, spřízená duše a prásk, jak na autodromu, tak asi radši zůstaneme na tom Tinderu. Bude to lepší. Za chvíli aktuální doprava, taky další muzika David Guetta, Forever Young. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte uzavírku komunikace v Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov. Budou probíhat práce údržby, místo bude neprůjezdné, jeďte i nudy.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: přesně 6:30, tohle je čtvrteční Hit Radio a tohle bude Davidův ranní update, a.k.a. Jošťárny.
1: Ranní update.
2: Žraloci tygří sežerou téměř cokoliv a oceánům tím pomáhají. Přezdívá se jim popelnice oceánu, protože kromě živočichů sežerou i lidský odpad. Podle vědců ale jako vrcholní predátoři hrají klíčovou roli v mořských ekosystémech. Odstraňují uhynulá zvířata, omezují šíření nemocí a pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie, kde se očekávají dlouhá sucha a neúroda. Sousedské vztahy se mění, ochota pomoci ale se nezměnila. Podle odborníků dnes lidé více chrání své soukromí a proto se sousedy stýkají méně než dříve. Přesto platí, že když je potřeba, většina z nás je stále připravena podat pomocnou ruku.
0: Nejlepší je, když ti ano, soused podá pomocnou ruku. Mně se několikrát stalo, že mi soused podal ruku a v ní pivko a vrátil jsem se až nad ránem a doma teda nadšený nebyli.
2: Víc takových sousedů.
0: Máte takovou zkušenost, co vy?
3: Já bohužel.
0: Blbý sousedí.
2: Já bohužel ano.
0: Je ale prostě prýmá mít skvělý.

0: Gracie Abrams, Dead So True na Hit Radio v 6.37, hezké ráno. Taky máte pocit, že na dovolenou valíte vždycky, až moc věcí a auto praská ve švech? Tak na italském trajektu chytili chlapíka, který do kufru Citroenu Berlingo nacpal živýho poníka. Jo. Tady toho poníka se jeho německý majitel pokusil přepravit úplně na tajíňačku a jelikož se o tom píše, tak moc na tajíňačku to nebylo, jo.
1: Počkej, živej poník.
0: Živej poník.
1: Živej co jsi to za zrůdu, že dáš takhle do Citroenu živýho poníka?
0: Tak on jim byl malej, že jo, tak se vešel, no. Ale problém byl, že jel bez jakýkoliv dokladu a že nejel teda v nějaký jako konkrétní přepravní jako boxu. Mm. Blbý, asi nacpat koně do auta. Nicméně asi všichni, já jsem si úplně představil, že všichni známe ten moment, když před nákupákem, já nevím, když si koupíme třeba novou skříň nebo něco a snažíme se to nacpat do auta a hrajeme tam s tím Tetris, jo. Občas je teda vtipný, když jedu tady do jednoho obchoďáku s nábytkem, odcházím a vidím tam, jak se tam ty lidi to tam snaží nacpat. A tak

0: Já se tak na tajničku takhle postavím bokem a čekám, co se bude dít a říkám, to se tam nevejde, hele. Ale prostě zkoumáš to, snažíš se, jo. Mě by zajímalo, co byla ta nejhorší věc, kterou jste tady převáželi v autě.
1: Mě ještě napadl takový jeden blbej fortej k tomu, co jsi říkal přitěhu. Jak se baví takhle ty dva chlapy a ten jeden se ptá toho druhého majitele tady z toho auta, hele, jak je silný to tvoje auto? On říká, 60 koní a jeden poník.
0: Dobře, no.
1: No, zpátky k tvý otázce.
0: No, mě to přidám připomnělo jednou, když po mně moje máma chtěla, abych jí dovez tady za kousek za Prahou paravan, abych ho vyzvedl a dovezl do východních Čech, jo, tam, kde bydlej. A tak si říkám, tak to bude nějaký maličký paravaneček. Dobrý, no, tak jsem tam přijel, bylo to vysoký asi 2 metry a teďka co s tím, tak jsem to jako Tetris narval do auta, díky bohu jsem měl tenkrát kombíka, ale ten paravan končil přesně u zrcátka u řidiče nahoře, jo. Tak si to představ, jo, jak jsem jel. Nejhorší byly přednosti zprava. Vyjet, vymotat se tam z té vesnice, z toho městečka. Já jsem neviděl doprava vůbec nic. Nevím, jestli se tomu mám přiznávat, jo, ale vůbec nic jsem neviděl a říkám, to asi nedopadne, to asi na ten východček nedovezu. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsme objednali normální přepravní společnost, která se tady tím zabývá. Jo.
1: Ty lepší.
0: Takže paravany ne, no. Tak možná, jestli jste něco bizarního vezli v autě, vy klidně nám dejte vědět. Nicméně, za chvíli v autě povezete tohle. Jestli jsi ještě někde
1: kolem, prosím, vrace. Jelena.
0: Jelena.
2: Poník jelen, prašeku hoď.
0: Hele, tak mu tam udělejte místo, dejte mu tam trošku nějakýho krmiva. Jo, jelen za chvíli u vás v autě, taky Leony, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte překážku v plynulosti provozu na silnici 1/4 v obci Jíloviště v okrese Praha Západ. Probíhají stavební práce, levý pruh je uzavřený.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: is falling down.
1: Za 9 minut 7 hodin tohle je Hit Radio a Leony, dobré ránečko.
0: Říká se, že o penězích se nemluví, což se možná brzo změní a asi některým šéfům z toho nebude úplně do zpěvu, protože Evropa zavádí právo zaměstnanců zjistit, jak jsou na tom s platem bez srovnání s kolegama, který jsou na stejné pozici.
1: To bude prča. To si myslím, že bude v pracovních kolektivech dělat vyloženě dobrotu. Jo? Až si Jarmila, která nic nedělá, řekne o stejný peníze jako někdo, kdo v práci potí krev, protože prostě přece Jarmila nebude mít míň, že jo?
0: No, bude to hustý období, podle mě. Jako já bych to nechtěla vědět vlastně. No, nebo vy byste to chtěli? No, tak my to víme, dobře.
1: My ale... to víme, a nevíme to u Davida. My nevíme, kolik má David.
0: A?
2: To nechcete vědět.
1: Celý David, který mluví dvakrát za hodinu, má mnohem více. A počkej, tak šéf tady před chvilkou byl, tak to pak vyřešíme.
2: No, ale pozor, já nejsem na stejné pozici jako vy. O to tady jde. Já jsem zprávař.
1: No to je jedno, jsi s náma tady v místnosti. Ale to bude výborná taky zpráva pro team buildingy, jo, protože tam až si trošku dáš šťopičku, jo, tak se nebude řešit nic jiného. Já jsem chtěl zeptat, kolik ty bereš? No, beru, nevím, 35. A jak 35? Pojď sem, chci rozbít hubu. A nebo taky nemusíš jako nikomu nic říkat o tom, kolik bereš. To takhle, když omylem necháš svoji smlouvu, potom se ji podepíšeš ve společný kuchyňce a najdeš ji tam pak sám druhý den. Já si říkám, tyhle, tady někdo nechal smlouvu podepsanou a říkám si, tyhle, tady je moje jméno. To se mi stalo. Taky. To se mi stalo. Tak co si o tom myslíte vy? Chcete vědět, kolik bere váš kolega, nebo radši ne? Mika, relax, take it easy, taky glass animals. Do 7 tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Česku padaly teplotní rekordy téměř na všech stanicích. Rekord pro včerejší den překonalo 91% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde naměřili rovných 41 stupňů, jde o nejvyšší teplotu, jaká by kdy byla na Moravě a ve Slezsku zaznamenána. Nákladní letadlo DHL se v Německu srazilo s dronem. Stroj po incidentu bezpečně nouzově přistál na letišti v Hanovru. Na letišti Lipskohale navíc pracovníci našli další dron s připevněnou výbušninou poblíž ukrajinských letadel Antonov. Případ vyšetřují německé bezpečnostní složky. Český vývoz vojenského materiálu loni výrazně vzrostl. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se zvýšil o téměř 23% na více než 112 miliard korun. Největším odběratelem byla opět Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu do Česka. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Na Praze 7 se bude natáčet část amerického fantasy seriálu Birdwatcher. Začíná se už v tuto sobotu v budově finančního úřadu na nábřeží kapitána Jaroše. Až do 24. srpna filmaři omezí chodník u budovy a parkování v ulici Na Ovčinách a na nábřeží. Chod finančního úřadu ale omezený nebude. Natáčení je naplánováno na víkendy. Detaily na webu Sedmičky. Ráno oblačné, k tomu teploty kolem 22 stupňů. V průběhu dne většinou pod mrakem zůstane, přidají se přeháňky nebo dokonce i silné bouřky. Teploty mírnější do 30 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezké ránečko.
8: Ahoj, krásný čtvrtek. Snídaně
7: šampionů. Davide, já bych potřeboval ještě víc informací k té zprávě. Vrátím se, ty jsi říkal, že nákladní letadlo se v Německu srazilo s dronem a že stroj bezpečně přistál. Jaký stroj? Ten dron, že jo, teda, to bude.
9: Ano.
7: Ano, dobře, tak to máme vyřešený. 7 hodin, 2 minuty, krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David. A písničky? Lady Gaga, pojďme na to. Hydra.

0: Let Me Love You, DJ Snake a Justin Bieber, tohle je Hit Radio. 9 minut po 7, přejeme hezké ráno.
1: Někdy stačí jedno špatné kliknutí a místo běžného nákupu máte doma něco úplně jiného, jo. Na internetu se teďka řeší pán, který si chtěl objednat 4 kusy jablek, ale místo 4 kusů domů dorazily 4 obrovský bedny plný jablek. A jako ruku na srdce, komu se to nestalo, něco podobného?
0: Tak to bude mít celá ulice asi štrudl k snídaní, docela dlouho to vypadá.
1: Stalo se vám to?
0: No já když si zaspomínám, tak to se musím vrátit teda hodně zpátky do dětství. Já když jsem byl malej, tak jsem chodil nakupovat, jo. Míša, malej vrchní nákupčí, byla to trochu otročina, když na to tak teďka vzpomenu, to je jedno. A měl jsem na nákupním lístku mimo jiný napsaný půl chleba. Jenže máma to tam napsala 1/2. A tak jsem donesl 3 bochníky.
1: Já jsem
0: zčotnul, jsem to sečet a říkám si, a bylo mi to trošku jako divný, jako bylo mi třeba, nevím, 9 a řekl 8, říkám, to 3 chleby to je, no tak je to tady napsaný, tak jsem to donesl, ne? A máma na mě kouká, říká, to si děláš prču, co s tím budeme dělat?
1: Mně se stalo, už je to dávno, já jsem si myslela, že to byly citrony, ale pak teďka jsem si vzpomněla, že to byly cibule. Jo, že jsem chtěla k nějakému jídlu, co jsem vařila, prostě 3 cibule, no. A dorazily mi opravdu jako ty 3 obrovský.
2: Hele, když nemáte cibuli, dejte tam citron.
0: Platíš mi snídaní.
2: No, já jsem si vzpomněl na příběh našeho kolegy Dominika Vršanského, když byli v hospodě a objednali si 4 hrušky, čtěte 4 panáky hrušky a oni jim donesli 4 husy. Normálně úplně obrovský talíř, husa, knedlíky, zelí, tak jak to má být. To jsme si vůbec neobjednali. No a pak samozřejmě došli k tomu, že asi došlo chybě v komunikaci.
1: Jakože husičky, hruštičky.
2: Přesně tak.
0: Ale možná to bylo jako schválně, tak bylo potřeba se pořádně promastit, že před těma hruštičkama, takže vlastně to bylo, možná to bylo v plánu. Možná, no tak jo. Co vy, kdo nás posloucháte, stalo se vám někdy takováhle objednávací anomálie?
1: I klidně jako naopak, chcete něčeho hodně a přijde vám jedna věc, že jo, to je pak taky blbý.
0: Nebo. Máme WhatsApp, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku 777 937 777 a budeme moc rádi i za SMSku na stejný číslo. Teď další muzika, Michal Schulte, Rehab, Waterfall, 7 hodin, 12 minut, Hit Radio, hezké ráno.

0: Čtvrt na 8, 3 minuty k tomu. Tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David, s vámi, hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady o vašich nepovedených objednávkách. Začalo to pánem, který si chtěl objednat 4 jablka, ale přišly mu 4 bedny a vám se takových věci taky dokázali povést.
0: Přišlo od vás spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Píše třeba Iva: ahoj, minulý týden jsem měla místo 3 mrkví 3 pytle. To se nestratí, taková brkev.
1: Nestratí. Zdravím vás, když jsem pracovala v chovatelských potřebách a při objednávání zboží jsem se uklikla. Místo 16 konzerv mi jich přišlo 116, takže celá paleta. Zbavovali jsme se toho několik měsíců. Pěkný den.
0: Za mě teda asi nejvíc ultimátní zpráva, která od vás dorazila, je tahle. Ahoj, v práci měl kolega objednat bublinkovou folii na balení zboží. Říkal, že objednal 100 metrů čtverečních, až jednoho dne přijel kamion, odkryl plachtu a říká: tak vám vezu těch 100 rolí. Už je to 10 let a stále máme do čeho balit. PS, jo, nevím proč, ale už ho vedení nikdy nic objednat nenechalo.
1: To je boží.
0: Geniální. Pojďme na hlasovku od Dáši.
2: To mě připomnělo. Byli jsme v Itálii na letišti a já nevím anglicky vůbec ani prd. A teď jako ukazuju prstem prostě tu bagetu. A on mi dal 2 bagety. No tak jsem nás většinou i do letadla. Prostě prdel. Počím, hlavno mi rozumí.
1: Tu bagetu.
0: Tu bagetu, ale my dneska jdeme do Rakouska, po tom vysílání do Rakouska, a až si budou někde objednávat bagetu, my jdeme dvou, řeknu tu bageta a bude to v pohodě. Pane bože.
1: Tak děkujeme za hlasovky a za zprávy.
0: Tak jako nejvíc teda ta folie.
1: Ta je dobrá.
0: Ta je nejvíc, ta je v topu. Tak děkujeme za zprávy. Ed Sheeran, Shape of You za malou chvíli, taky Eva Farna, Neříkej, co má se stát, novinka, to vás bude moc bavit, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, největší zdržení v ranní špičce na vás čekají především v centru hlavního města, zdržíte se ve Wilsonově v obou směrech, v Vitáské ulici a tradičně i na Legerově třídě.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Tohle je naprosto famózní Eva Farná. Co nás tady na tom baví je to, že tomu dáváme 10 z 10 všichni tři tady ve studiu. Neříkej, co má se stát, Hit Radio 7.31.
1: Třikrát ano, postupuješ.
2: To bude říkat ona, protože bude v Superstar.
1: To je fakt?
0: No, teďka máš možnost zavede ty nazbírat tři bodíčky, jo?
1: Jsou za tady tři zprávy.
0: Za tři zprávy, tak my tě to budeme bodovat, jo?
1: Dobře,
0: tak pojďme na to. Davidův ranní update.
3: Ranní update.
1: Olivový olej zřejmě znovu zdraží. Úrodu oliv v jižní Evropě letos poškodili vedra, sucho i rozsáhlé požáry. Odborníci proto očekávají nižší sklizeň a další růst cen olivového oleje i některých dalších zemědělských produktů.
0: Ale zpráva smutná, ale já tomu dávám 10 z 10. Co, Jasmin?

0: Timber, tohle je Pitbull s Kešou a tohle je čtvrteční Hit Radio. Díky, že posloucháte, to nám dělá obří radost. S vámi Michal, Jasmin a David a teď jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlé pětce hrajete o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov a taky Unisex Parfém.
2: Připomínáme, že Thomas Arsov je jedním z nejznámějších českých kadeřníků. Ty jeho produkty jsou výborný. A kdo si o ně dneska zasoutěží teda?
0: To je Eva. Evi, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsala, chci soutěžit, páč mám kudrnaté vlasy, tak díky tomu jsme tě vybrali a teďka máš tu možnost. Tak jsi připravená na 5 otázek?
3: Nejsem, protože ještě spím, ale v pohodě.
0: To dáme, to dáme. Tak pojďme na to.
1: Otázka první.
3: Ano.
1: 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký je český název pro měsíc January?
3: Únor.
2: Ještě jedna?
0: Leden, ano, je to leden. Tak, leden.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Která rudá květina bývá symbolem lásky?
3: Růže.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Na kterém prstu se nejčastěji nosí snubní prsten?
3: Prsteníček.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Evi, jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
3: Tramvaj.
2: Ano.
0: Je to tak. A pojďme na poslední, pátou otázku.
2: Jak říkáme povolání ženy, která stříhá a barví vlasy?
3: Kadeřnice.
0: Evi, to není možný.
2: To byl fičák.
0: To bylo fičák, asi jako u tebe, zní to jako když nám voláš z vytrnýho tunelu anebo ze Sněžky, pěkně ti to tam učí, kam pádíš?
3: Do práce.
0: Do práce, klasika. No tak, myslím si, že se ti bude pracovat dneska o něco lépe, vyhráváš produkty od Thomas Arsov a my ti moc gratulujeme a hlavně tím tvým kudrnatým vlasům, že jo?
3: No.

0: úplně skvělý, poprvý u vás.
1: Oni se z toho teďka normálně narovnali, teďka, jako mají radost, že jo?
0: Tak tomu věřte, že ne, celý život.
2: Tak moc gratulujem, Evi.
1: Evi, šťastnou cestu, zvládni to v práci a měj se krásně, ahoj.
0: Děkuju.
2: Ahoj. Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: I tohle vám zkrátilo pár minut v práci nebo na cestě do ní. Welshly Arms, naprosto legendární song Legendary, 7.43 na Hitrádiu, dobré ráno.
1: Ono se říká, že neexistuje špatný počasí, jenom špatný oblečení, ale to platí podle mě jenom do chvíle, než jsou tyhle ty teploty, které teďka jsou, jo, 37 stupňů a vejš, protože když je v zimě minus 10, tak vy si dáte bundu, čepici, jasně, dáte si čaj, zalezete někam a je vám super, ale co máte dělat sakra v tomhletom počasí, když to je mnohem horší?
0: Mně se na tom líbí vlastně, nebo mně se na tom nelíbí nic na tomhle počasí, když jsou čtyřicítky, ale jak jsme změnili to naše přemýšlení, jo, že když je na teploměru, když ukazuje předpověď 31, 32, tak nevím, jak to máte vy, ale u nás doma to je tak, že hele, zítra má být jenom 32.
2: Já to doplním ještě o předpověď, že zítra se opravdu brutálně ochladíte, poměr ukáže v maximech 27 stupňů.
0: Takže jo, to bude David zima normálně.
1: David umře, ten je to extrémně zimomřivej a podle mě jediný člověk na této planetě, komu to horko tady jako nevadí.
2: To je to zima. Tak, ale dobrou zprávou je, že už v pondělí ukážete poměr 33 stupňů a ve čtvrtek tady vidím dokonce 34.
0: To je super, takže ta tradice se vrací zpátky. Takže 40 tam nemáš, Davide?
2: Zatím ne, ale všechno se může změnit.
0: Všechno, no já doufám, ale já si říkám, ale ještě, že nesněží, protože musel v takovém vedru ještě odhrabávat sníh. To je kravál, tohle k vám posíláme za chvíli. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos a Fastboy a taky info z dopravy. Dobré ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: into dust all that I adore.
1: Výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte bouračku s lesní zvěří. Na trase z Benešova na Prahu před Mirošovicemi leží na silnici sražená srna. Dejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Přesně za 5 minut 8 hodin dáváte si Hit Radio. Dobré ránko. Na ženské Tour de France se objevil úplně nový druh dopingu. Napadá vás, co by to mohlo být, Davide, napadá tě?
1: Ne.
0: Jsou to aerodynamické vycpávky v podprsenkách. Závodnice totiž zjistili, že správný tvar hrudníku zlepšuje proudění vzduchu, takže do cíle nastoupili komisařky a museli jim kontrolovat košíčky, jestli se náhodou nějak nepomohli.
1: Mě napadá, že to byl doping hlavně pro fanoušky Tour de France.
0: Jako pro televizní diváky. A já si myslím, že teďka asi vzroste zájem o pozici traťový komisař. No ale tak, že jo, tak dřív se sypalo, že jo. Pak se schovávaly, nevím, motorky do rámů kol a teďka se řeší, jestli má favoritka košíček A nebo C.
2: A co se to řešilo ještě nedávno s těma chlapama? Ty zase něco měli v rozkroku,
0: to ne? To byly nějaký Japonci skoky na lyžích, jestli pamatujete dobře, taky si to vycpávali, že jo.
2: Jo.
0: Bylo potřeba hodně materiálu.
2: Prostě čím větší, tím lepší, opravdu. Na obou jasně. Frontách.
0: No, z toho prostě plyne, že jestli chcete mít vítr v zádech, je to o tom, jak moc máte nabito na hrudi. A co my chlapi s tím budeme dělat, no? My jsme zase utřeli prostě, no. Rihanna, Umbrella 756. Tady

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na týdenní dovolenou si nemůže dovolit odjet skoro pětina Čechů. Podle dat Eurostatu šlo loni o 19% obyvatel. Ve srovnání s obdobím před 20 lety se ale situace výrazně zlepšila. Tehdy na dovolenou neměli peníze více než 2/5 lidí. Ve srovnání s okolními zeměmi si Česko vede lépe než například Slovensko, Maďarsko nebo Polsko. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Podle Komerční banky vzrostl počet útoků za první pololetí meziročně o 41%. Podvodníci nejčastěji zneužívají falešné investice, parkovací aplikace nebo rezervační portály. Odborníci varují, že letošní rok je z pohledu kyberpodvodů zatím nejhorší za poslední 4 roky. Vrtulník s Donaldem Trumpem se dostal nebezpečně blízko civilního letadla. Americký letecký úřad vyšetřuje, proč nebyl při vzletu prezidentského stroje zastaven provoz na blízkém letišti. Podle prvních informací nikomu nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Incident se stal v okolí washingtonského letiště, kde loni došlo k tragické letecké nehodě. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Do podzimních voleb do pražského zastupitelstva se hlásí 24 politických uskupení. V minulých volbách jich bylo 22. Pražané budou volit stejně jako před 4 lety v jednom obvodu 65 zastupitelů. Kromě toho se v metropoli konají také volby do zastupitelstev městských částí a ve 3 obvodech i do Senátu. K urnám půjdeme 9. a 10. října. Ráno oblačné, teplé, 22 stupňů, v průběhu dne většinou pod mrakem zůstane, přidají se přehánky nebo také bouřky a teploty už budou mírnější, 28 až 30 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: My vám přejeme hezké čtvrteční ráno.
6: Ahoj. Snídaně
10: šampionů. On už vždycky nechá Michal hodně prostoru, tak to mám fakt dělat.
9: Já jsem chtěl říct, že já když řeknu hezké a čtvrteční ráno a ještě něco k tomu, tak vlastně jsem ti všechno vybral už, no. Tak co nám, hele, David kouká, když na dloube volej, tak co nám řekneš ty?
11: Já řeknu jenom dobré ráno.
9: No, to jsme chtěli slyšet. Pojďme na písničky Adele, Rolling in the Deep, 8.03, hezké ráno. Hit Radio.

0: 8.06, krásné ráno, šampioni, posloucháte Hit Radio.
1: Já mám občas pocit, že sociální sítě úplně zničily kouzlo narozenin a narozeninových přání, že dřív jste si pamatovali ty narozky těch důležitých lidí, ale teďka je všechno na Facebooku nebo na Instagramu. Na Facebooku jsou připomínky, že jo? A nebo dá někdo storíčko, že jo, díky za všechny přání k narozkám, a vy si řeknete, ježiš, a jo, tenhle měl narozky. A teď je vám blbý mu vlastně napsat, protože on bude vědět, že vy jste viděli to storíčko.
2: No, nejabsurdnější věta je na Facebooku, když ti vyskočí notifikace, váš kamarád Honza Novotnej má narozeniny, napište mu, že jste si vzpomněli, že jste si nevzpomněli, kdyby vám nepřišla ta notifikace.
0: Ne, tohle je past. Past jménem narozeniny. Je takový narozeninový jmenový pole, dalo by se říct, to, protože na, asi se shodneme na tom, že když nám tohle vyskočí, tak nevím, jak to děláte vy. Já to dělám nenápadně, jo, že nenapíšu tomu člověku na Messengeru, ale že počkám x hodin, a když na to nezapomenu, tak večer napíšu SMSku. Hele, čau, vzpomněl jsem si, že máš narozky, všechno nejlepší, jo? A teďka jsem se, to byl blbý říkat do rádia možná. Se propálo teďka.
1: Doufám, že to slyší ty tví kamarádi.
0: No tak my chlapi na ty narozeniny, my to máme prostě horší, si myslím, no. My, pánové, protože my to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty, to je problém, jako.
1: Jako asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
0: No to tak schválně. Tak schválně.
1: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
2: Dobře, ty.
0: Tak to čumím teda.
1: No, a já mám na tohle prostě pamatováka. No?
0: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím, ani rok.
1: No, tak je
0: ty to... Počkej, ty jsi 99.
1: Ano.
0: A tam jsme skončili.
1: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
2: Byla to šance 365:1.
0: A prohráli jsme.
1: Nicméně, jak jste na tom vy, naši milí posluchači, pamatujete si narozeniny svých blízkých, anebo vám v tom pomáhá ten Facebook a tyhle ty připomínky na sociálních sítích?
0: Jak to je tady ve studiu, to jsme vám velice dobře dokázali. Myslím si, že no, schválně, jsme zvědaví, jestli teda je tam rozdíl mezi muži a ženami. 777-937-777, WhatsApp, hlasovky, bereme všechno, klidně SMSku. Teď berete vy Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 809, dneska ráno.

0: Čtvrt na devět, minuta na vrch, dáváte si čtvrteční Hit Radio snídaní šampionů.
1: Ptali jsme se vás na to, jestli si pamatujete narozeniny svých nejbližších, anebo jestli už vzpomínáte jenom na notifikace na sockách.
0: Přišlo od vás opět spousta zpráv, za to moc děkujeme, tak začneme to od Stáni. Ahojte, pamatuju si všechny příbuzné, jak narozeniny, tak svátky, a pak mi všichni z rodiny volají a ptají se. Hele, nebude mít teďka ten a ten narozeniny? Nejbližší přátelé si pamatuju taky a kamarády syna. Nějak se mi ta čísla drží, hezký den.
1: Sonja, dobré ráno, já si narozeniny blízkých pamatuju. I některých známých, ale chtěla bych spíše říct, že moje maminka dělala ředitelku školy, měla 52 zaměstnanců a ode všech si ty narozky pamatovala. Dnes jí je 84 let a přesto mi takto z ničeho nic řekne, že dneska by měla nebo má narozeniny Anička nebo kdokoliv jiný. Úžasná. A to je fakt, že moje babička byla taky taková. Ta paměť prostě sloužila nějaký.
0: To je pravda, no. Já teda přiznám se, že asi ani nevím teďka, jakou mám velikost bod, musel bych se podívat. Ale třeba ICQ číslo, první číslo na ICQ si pamatuju úplně přesně dodnes. Jo. Co tady máme dál? Katka píše. Hezký den, Jasmínko, tak tebe si zapamatuju. Mám narozeniny ve stejný den, 10. května, jen jiný ročník. Pamatuju si nejbližší i bez Facebooku. V závorce máš krásný smích. Děkuju moc. Moc vás zdravím, Káťa.
2: Teď jak o tom mluvíme, tak jsem si vzpomněl, že jsem letos opět zapomněl popřát k narozeninám mému kamarádovi Francescovi, měli 20. dubna, takže to, takhle opožděně všechno nej.
0: Jsem zapomněl popřát k narozeninám nám dvěma tady.
1: No, bych nevytahovala no, tady, teď no. Se nepoštěkáme. Bětka, ahoj, tady Betty, je mi 10 a i přesto si pamatuji všechny data narození kamarádů, ale moje narozeniny si nikdo nepamatuje.
0: Betty, Bětko, jestli nás slyšíš, prosím tě, jo. Napiš nám, kdy ses narodila, kdy máš narozeniny, my si to tady napíšem a každý rok ti budeme přát k narozkám.
1: Jo.
2: To je výzva.
0: To je výzva. Tak tady máme několik hlasovek, pouštím tu hlasovku od Michala.
3: Hezký ráno z Chomutova. Já si teďka víc pamatuju hlavně svátky, protože víc koukám do kalendáře vzhledem k tomu, že jsem odboural všechny Facebooky, Instagramy a všechny ostatní sociální sítě, takže si víc všímám kalendáře obyčejného. Ale chci říct, že třeba jako dítěti, když žádný Facebooky nebyly, tak mi chodilo mnohem víc zpráv v obyčejných SMS, které se platily. A dneska už to není. No. Dneska kolikrát už ani zadarmo nikdo nenapíše, ani si nevzpomne, takže něco na tom asi bude. A zároveň já si pamatuju paradoxně mnohem víc narozeniny slavných lidí. A třeba toho 10. května jsem zrovna věděl, no. Takže hezký den.
1: Měl dobrý point Michal teda.
0: Kde je 10. května?
2: Na mě se nekoukej, já to nevím.
0: Tak, už víme, kde má Bětka na rozky. Je to 28.7., to je červenec. Takže 28.7., no tak to až za rok, Bětko. Tak, máme tady ještě hlasovku od Radka, tak pojďme na to.
4: Dobré ráno, přátelé. Dobré ráno, rádio, narozeniny versus Facebook. Ano, tak já si narozeniny svých nejbližších samozřejmě snažím pamatovat, pokud to samozřejmě jde. A nebo to má napsané v diáři. Ale Facebook občas se mi taky stává, že mi nezobrazí toho dotyčního, že má narozeniny, a já to potom zjistím, když se mi objeví nějaký odkaz na tom profilu, prostě, že děkuju vám všem za krásné přání k narozeninám. A já píšu, říkám, olala, no kamaráde, neobjevil ses mi, píšu ti zpětně vše nejlepší a tak dále. Ale mám ještě takový úkol pro mý kolegy z divadla, kde mám celý seznam mých kolegů, data narození, a já je mám napsaný v kalendáři a každý ten den, kdy oni mají ty svý výročí, tak já jim píšu za všechny nějaké přání plus nějaký obrázek s květinkou a tak podobně. Podle toho, jaké to je pohlaví a podle toho, jakoho mám rád. Tak přátelé, krásný den, krásný sluneční den. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, Radku, tobě taky. Já teda přiznám se, já bych chtěl najít všechny, kdo se narodil ve stejný den jako já, mezi našimi posluchači. To je 17. dubna. Tak mi napište a uděláme společný mejdan na Letenský bláni, když nás bude dost, jo? Zvu to. Pojďme na muziku, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A mimochodem, Markovi Ztracenému v 8.50 budeme volat. Počkejte na to, hezké ráno.

0: do práce, domů, ke kafi, ke všemu, co děláte, jenom hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Za malou chvíli třeba aktuální doprava a hlavně další muzika. Chci tančit, to jsme tady v playlistu dlouho neměli, alespoň já to dlouho nehrál, tak to si užijeme společně. A na to se můžete těšit za malou chvíli. Tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte sílící provoz, popojíždět budete na Nuselském mostě ve směru do centra, pomalu to jede i v Dobříšském, zdržení je i na pražském okruhu u Lovkova.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.
3: Život plyne dál.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Snídaně šampionů v 8.40. Jak to právě teď vypadá na Letné, to nám už za chvíli řekne ten, který tam chystá svůj největší koncert v životě. Marek Ztracený s námi ve vysílání za pár minut. Na to určitě počkejte, minimálně vy, kdo zítra do Prahy na tenhle mega koncert míříte. No a do té doby, než se s Markem zavoláme, třeba další muzika Train Drive By tady na Hit Radio. Tak hezké čtvrteční ráno, šampioně.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Posloucháte čtvrteční Hit Radio pro lepší ráno Train Drive-by v 8:48.
1: Už zítra večer se v Praze na Letenský pláni bude psát historie. Největší koncert kariéry Marka Ztraceného, vlastní speciálně postavený stadion.
0: A jak jsme slíbili, máme Marka právě teď na telefonu. Marku, ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno. Tak zítra je ten den D. Zeptáme se nejdřív, jak se ti vstávalo dneska ráno. Ještě klídeček nebo už trochu nervozita?
2: No, já jsem až překvapený, jak jsem stával rád, jak jsem vlastně docela v pohodě. No, jsem tam samozřejmě pořád, za chvilku už zase jdu na Letenskou plán, dáme zkoušku. Včera jsem poprvé viděl, jak blikají světla, jak svítí letky, jak hraje zvuk a jsem šťastný, ztracený.
1: Jak to tam vypadá teda právě teďka? Co se právě teďka staví, nebo zbývá ještě vůbec něco dodělat, nebo je to úplně už hotovka?
2: No, jsou to poslední detaily, dávají se poslední sedačky a jinak opravdu, jak říkám, teď už vlastně jenom děj se vůle boží, dokonce jsem koukal, že počasí z těch veder, že se umoudří a bude krásně 26 stupňů zhlásej, takže i to bude příjemný. Já jsem totiž volal nahoru tátovi do nebe, tak jsem mu to říkal, jestli by to pošéfoval a on, že jo, evidentně, takže prostě i počasí máme zařízení, není nic, co by prostě bylo špatně.
0: Zařídil to počasí objednaný, to je paráda. Marku, je něco, co jsi na tomhle koncertě vysněl už jako kluk a zítra se ti to splní? Je něco speciálního, na co se opravdu zítra těšíš, čeho nemůžeš dospat?
2: Takhle, tohle to už je nastavba, takže o všechno, o čem jsem snil, tak to s tímhle nesouvisí, je to až trochu blázinec. Jedeme tak na zvaně na 110%, ale co se týče toho, na co se těším, tak je tam několik momentů, za prvý na to, až konečně běhnu na pódium a uvidím a uslyším své fanoušky, pro který to celý dělám a díky kterým to můžeme dělat. A samozřejmě se těším asi na druhou půlku koncertu nejvíc, protože tam se stane něco speciálního.
0: Wow.
2: Tuším, že možná v republice to ještě nebylo. Já jsem to ještě neviděl a je to i trošku tak příjemně nebezpečný, tak se těším, až to konečně fanouškům ukážu, že já jsem to trénoval a musím říct. Vlastně nemůžu říct nic, ale bylo to velký.
1: Příjemně nebezpečný.
0: Mně něco jako napadlo, když jsi řekl, že jsi to trénoval, já teda nebudu prozrazovat ani to, co mě napadlo, ale mám nějakou vizi, tak schválně, jestli ten ty byl správný po zítřejšku, jo?
2: No tak dobře, tak já ti řeknu, tak to pak zkonzultujeme.
0: Dobře, dobře.
1: Hele, a jenom úplně prakticky, v kolik zítra plánuješ jako vstávat? Vyspinkat se do růžová, dát si dlouhý spánek, anebo to budeš hrotit, vstávat brzo, něco dělat?
2: Kde pak? Předu v ráno, stávám v 8, už tam mám bejt a pak ještě mám nějaký zkoušky, mám nějaký povinnosti, jsem tam nějaký rozhovory a podobně, ale hlavně já tam chci bejt, přemýšlím, že budu možná spát tam ve spacáku, protože prostě nechci ztratit ani minutu, je to jednou za život, je to něco, co prostě nejspíš už ani já, ani fanoušci, nebo těžko říct, ale asi nezažijou a já si chci užít každou minutu a budu vyhlížet první fanoušky dalekohledem a vítat je, takže asi takhle.
0: To je skvělý. Ty jsi říkal, že teda vstávají v 7, tak mezi 7 a 8 si můžeš pustit Hit Radio, ještě tam nějaký lidi.
2: No tak jo, no, dobře, to zní jako dobrý plán.
0: To zní jako plán. Samozřejmě budeme hrát i tebe a budeme hrát tebe i teď. Máme tady vlastní svět živě v Edenu, abychom tvé fanoušky, kdo tam zítra míří trošku. Je takový warm-up vlastně, dalo by se říct, na zítra.
2: Ano, to zní skvěle. Tu písničku hraju moc rád, taky samozřejmě zazní. Chtěl bych všechny pozdravit, poděkovat, že jdou. Říct si, že od 16 se otvírá areál a že 100% by si neměli nechat ujít už 18:45 Martinu Pátovou, která je fantastická. A myslím si, že to prostě všechno bude krásné. Takže všechny zdravím, těším se na vás, přijďte.
0: Marku, díky za tvůj čas, držíme palce a všechno klapne, jak má. Užij si to, užij si tvůj největší koncert v životě a zítra se těšíme. Měj se hezky.
2: Děkuju moc, ahoj.
0: Ahoj.
3: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.
4: Já jsem ztracený.

vracím si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Taháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty.

0: Vegeta tady s svým Stones and I. Gone, gone, gone. 8.58. A to je finý to čtvrteční snídaně. Já se s váma jdu rozloučit, protože my se společně uslyšíme až v pondělí.
1: No, tak já bych nemachrovala takhle.
0: David má taky volno zítra. Ty tady jsi zítra s Filipem Lejčkem. Tak my vám přejeme krásný víkend, takhle předběžně.
1: Provokatér. Přejeme vám krásný čtvrtek a zítra se na vás těším já s Filipem.
0: Zítra v pátek ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte hezký čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Počítejte s komplikacemi, pokud přijíždíte D5-kou. Nájezd na Pražský okruh kvůli nehodě, zdržení kolem 10 minut. Popojíždíte i samotným okruhem na úrovni Jinočan a Ořechu. Stále se ještě plní Baranďák a Dobřížská směrem do centra, nebo na Černáku počítejte s více auty směrem do Kpelské ulice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Jsme v ET.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Úsek náměstí Bratří Synků Spořilov bude bez tramvají. Linky 4, 11, 24, 95 a 96 pojedou po objízdných trasách. Dopravní podnik pak zavede náhradní autobusovou linku jak denní X11, X24, tak noční X96. Během výluky dělníci opraví tramvajovou trať v úseku od křižovatky Chodovské ulice s ulicí U Plynárny po most přes Botyč. Práce začnou v úterý 11. a potrvají do pátku 28. srpna. V Praze přibylo nehod cyklistů na elektrokolech. Za letošní první pololetí se jich stalo 46, loni ve stejné době to bylo o polovinu méně. Roste i počet nehod zaviněných cyklisty na elektrokolech. Dopravní policisté proto teď více kontrolují, zda vozidla splňují předepsaná kritéria a zda jde skutečně o elektrokola, nikoli motocykly, které musí mít registrační značku a být zapsané v registru vozidel. Čas letních dovolených zdaleka nekončí. Pokud ještě nemáte zarezervované konkrétní ubytování, zaměřte se při výběru na počet hvězdiček. Ne vždy totiž platí, že jejich počet odpovídá skutečné kvalitě. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: Certifikace totiž není povinná a některé hotely si hvězdy určují sami. Pokud ale mají oficiální certifikaci Hotel Stars Union, musí splňovat jednotná evropská kritéria, která platí ve 22 evropských zemích. Ta určují nejen vybavení hotelu, ale také rozsah služeb.
6: Například délku provozu recepce, nabídku stravování nebo pomoc se zavazadly. Fotbalistky Slávie vstoupily do miniturnaje druhého předkola kvalifikace ligy mistryň porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se ale utkají z Brodly Kodaň o třetí příčku a přesun aspoň do kvalifikace evropského poháru.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
6: Většinou čekáme oblačnou zataženou oblohu, lokálně se může objevit občasný déšť nebo přehánky, dokonce i bouřka. Odpolední teploty budou ale mírnější, 28 až 30 stupňů a k tomu chladnější vítr.
0: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
9: Tak hezké dopoledne, přátelé. Mám dneska dva poznatky hned na úvod po 9. hodině. Vstal jsem s tím, že je pátek. A jako byl jsem suverénně přesvědčený o tom, že je pátek, trošku mi to, nechci říct, no ne, zkazilo mi to náladu trošku. Takže jsem byl v módu Míši Knejpa, ale já tady zítra budu, jo, tak aby jsme si rozuměli. A druhá věc, dneska by teda mělo pršet, jo.
6: No takto. Já to slibuju už od úterý a ani se mi to nechtělo říkat, ale v té předpovědi to je. No, to, že neprší, potom já za to nemůžu. No,
9: no ale já to očekávám. Včera jsem šel, prosím tě, ze zastávky autobusu, když jsem jel domů. Než jsem došel domů, tak jsem byl spocený, teda, ale jako přímo neuvěřitelně to bylo. Teda, včera bych řekl, že to bylo ještě horší než předevčírem.
6: Včera to bylo určitě horší než předevčírem. Ano.
9: Takže prosím vás, já už teda očekávám déšť. Jo.
6: Tak možná, když společně spojíme síly.
9: Jdeme to vysílat, jo? Jdeme to vysílat teď a teď musíte a teď na to myslete jenom na déšť, déšť, déšť, déšť, déšť. Chce se někomu čůrat?
0: Hit Radio

je muzika, která dělá radost. Centuries a Fall Out Boy. Posloucháte Hit Radio City? Přátelé, jestli se o víkendu budete pohybovat někde kolem nábřeží kapitána Jaroše, jo, a tam uvidíte kamery, filmové vozy, nějaký ten catering a hlavně teda uzavřený chodník, tak nemusíte přemýšlet o tom, co se tam děje, protože Praha si zase jednou zahraje na Hollywood. Ano, startuje to v sobotu 8. srpna až do 24. Bude se tam v budově finančního úřadu na Sedmičce natáčet zcela nový americký seriál, jmenuje se Bird Watcher a točí to Apple TV+. Jo? Je to prý špionážní fantasy někde z období studené války, což by mohlo být celkem dost zajímavé. Pro nás je ovšem důležitá hlavně jedna praktická informace. Jo? O víkendech počítejte s uzavřeným chodníkem právě před finančákem, no a také s omezeným parkováním na nábřeží kapitána Jaruše. Platí to i na ulice v Ovčinách, protože tam bude stát filmová technika. Takže v okolí kapitána Jaruše a vůbec Štrosmajeráku a tak, tak tam se bude pohybovat větší množství lidí a bude to tam možná komplikovanější než normálně. Když budete mít trochu štěstí, možná zahlednete natáčení přímo na vlastní oči. Praha je totiž pro zahraniční filmaře pořád jednou z těch vlastně nejoblíbenějších kulis na světě. Jenom tentokrát si místo běžného úřadu zahraje prý ve velké americké seriálové produkci. Jsem dost zvědav, jakou roli tam ten finančák bude mít, to znamená, co to vlastně v tom seriálu ta budova bude znázorňovat. Jo, protože finančák je dost strašlivý, nerad tam chodím a klidně by to mohlo si zahrát jako roli ve svém vlastním filmu, jo. Na finančáku jsme podle mě zažili jako spoustu celkem nepěkných situací. Tady je Sia a další velké hity, které následují už za chvíli. Třeba Neil Diamond, anebo divokej byl na City.

0: Tohle už je vlastně taková klasika.
1: Znáš se, řekni mi, co je,
0: malování,
1: jak v kleci máš se.
0: A divokej byl.
1: Pro nevinný noci dlouhý jsou plný touhy a lásky nás.
0: Dopoledne pokračujem, vy posloucháte Hit Radio City. A samozřejmě děláte dobře, jsme váš parťák pro pražské dopoledne, ať už jste kdekoliv na dovolené, na home officeu, na zahrádce někde, anebo samozřejmě musíte makat. Já vám pro následující minuty můžu slíbit určitě Calvina Harrison a Outside, anebo taky Tampere City, už za chvíli.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: pátečních dopoledne a s vámi Hit Radio City. Přátelé, máme 6. srpna a já už vás budu lákat na to, co se stane 20. Protože pro vás máme poslední City Picnic.
1: Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. Už jsem dospělej, tak neboj se to říct.
0: A to je samozřejmě jako skvělá zpráva. Protože my se sejdeme 20. na Ladronce, 20. srpna. Vy už tam určitě máte volno a máte zabukovaný ten termín, aby odpoledne jste měli program na Ladronce. My se postaráme o skvělou muziku. Přijde Miraj a taky přijde Richard Krajčo.

0: takže zásadní je, abyste měli 20. volno, protože je to úplně zadarmo a je to na Ladronce. My se na vás moc budeme těšit s dalším City Piknikem, vy si to zapište do kalendářů a bude to skvělý.
1: City Piknik. Festival, co se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

tohle už je velmi slavná melodie. Je taková hořkosladká. Bittersweet Symphony. A malé lákadlo na dnešní večer, protože i ve čtvrtek po 18. hodině pro vás máme tady u nás na Hitrádiu ty největší hity let 80., 90. a také milénia. A s kapelou Verve se tam jako přesně trefujeme. I tohle můžete slyšet dneska večer. Bittersweet Symphony. Hezké dopoledne. My jsme Hitrádio City.

Apathé Apathé, to jsou Rosé a Bruno Mars. A vy posloucháte Hit Radio City lehce po 9:45. Přátelé, za chvíli, do té doby, než vám dáme další čerstvé zprávy, tak určitě výborná muzika, dáme si třeba Poetiku, anebo Cyrila a Stumble In.

0: pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tohle je dopoledne u nás v Praze na Hit Radio City. Dáme si Rehaba, dáme si taky Michaela Jacksona. A to už za chvíli, po 10. hodině. No a máme pro vás čerstvé informace, protože my víme, co se v Praze děje. Je to Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Připomínám kolonu, kterou jste nám hlásili od zdip na příjezdu po D8 až po Kbelskou ulici. Zdržení by mělo být kolem 7 minut. Centrem metropole projdete bez zásadnějších komplikací. V okolí magistrály, na které pokračují práce, počítejte s 5 minutami a popojíždí aktuálně krátce také Letenský tunel a jeho okolí. Kratší zdržení do Břížská směrem do centra a také část Pražského okruhu Oci jezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Rádia.cz Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Havárie vodovodního řadu v ulici José Martího na Praze 6 je po dvou dnech odstraněna. PVK informují, že aktuálně dochází k napouštění řadu a proplachům. V platnosti proto zůstává doporučení pro zhruba 5,500 lidí, aby až do odvolání používali vodu z preventivních důvodů pouze jako užitkovou, tedy pro splachování nebo sprchování. K pití mohou dál využívat vodu z cisteren. Velitel hasičů vyhlásil likvidaci rozsáhlého požáru v Křečovicích na Benešovsku. Dohled skončil a místo se převzal majitel. Dohašování posledních ohnisek probíhalo ještě včera dopoledne, hasiči pak místo dál hlídali. Večer už si ale byli jistí, že na místě nezačne znovu hořet. Teplotní rekord pro včerejší 5. srpen překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic, což je 91%. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů, což znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Praha stále hledá vánoční strom pro staroměstské náměstí. Majitelé mohou své typy posílat až do poloviny září. Zatím jich dorazily nižší desítky, odkud nejčastěji doplní mluvčí pořádající společnosti Tajko Anka Týce.
7: Nejvíc podnětů přišlo z Libereckého kraje. Zájemci se ale našli také na Moravě nebo ve středních Čechách. Pravidla zůstávají i letos stejná, zasílat lze typy na stromy, které jsou takzvaně přerostlé. Ideálním stromem je smrk stepilý a měl by být zhruba 23 až 25 metrů vysoký.
1: Vánoční trhy v centru Prahy začnou 28. listopadu.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V průběhu dne zůstane většinou oblačno, zataženo, opět čekáme občasný déšť, přehánky nebo bouřky. Připomínám, že Kuba čeká velmi intenzivně. Ano. Nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů, přece jen tedy mírnější a vítr od západu.
0: Já jenom, že jsem si vzal deštník, tak abych ho nebral jen tak zbytečně.
6: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Jo, pokračujeme po 10. hodině, krásné dopoledne, přátelé, hezký čtvrtek. Mě to tak připomnělo, jak jsi říkala o tom, že se stále hledá strom, vánoční strom pro Prahu, tak kdyby náhodou jste se ráno někdy probudili, máte zahradu a někdo vám pobíhal po zahradě s metrem,
1: tak si to
0: a měřil si to a říká, málo! Tak prosím vás, je dost možné, že si někdo vyhlídl třeba strom přímo na vašem pozemku, jo?
1: To je docela hezký. Tak je fakt, že to musí ale přihlásit majitel samozřejmě, takže asi by se brzy ukázalo.
0: No jo,
1: že...
0: přihlásit to majitel může, ale tip může dát i někdo jiný. Na to pozor. Tak my pokračujeme se skvělou hudbou Rehab, Ina a Sesh, Rock My Body. No a za pár minut vás čeká další náš City Quiz, kde si prověříme, jestli vám to vůbec zapaluje. Jo, tak dobrý čtvrtek i 3 minuty po 10.

Billy Michael. Taky tam vystupoval. Ano, to je věc, která spojuje Michaela Jacksona, Marka Ztraceného a taky Stony, a to je Letenská pláň v Praze. Už zítra. Bude to velké, bude to nejzásadnější koncert roku 2026 a vy u toho klidně můžete být. Stačí jenom, když vám to dneska bude zapalovat. No jasně, i tentokrát mám pro vás speciální City Quiz s velkou pozvánkou na zítřejší koncert a stačí jenom odhalit, jakou píseň v textu Marka Ztraceného jsem cenzuroval, tedy jakou píseň, jakou část textu, jaké slovo jsem cenzuroval, jo? Je to píseň originál, všichni asi známe, je to velmi jednoduché, jedno slovo je tam vypípané, mě zajímá jaké.

0: Váhu. Let's go.
1: No přátelé, není to úplně o rychlosti, ale je to o tom, abyste vzali telefon na 777-937-777, mi napsali tu správnou odpověď, to znamená, jaké slovíčko tam chybí a co jsem z toho vypípnul, jo? Já myslím, že ten text známe jako úplně všichni a že vám to rozvakne.
2: Život s tobou se mi vážně líbí. Bude to tím, že jsme originál.
1: Tak co, víte, už vám to došlo. No tak šup, šup, šup, berte telefon 777-937-777. Mě zajímá to slovíčko. No a když to celé klapne a když to celé vyjde, tak bych taky potřeboval, abyste měli zítra volno, jo? Protože já vás na tu letenskou pláň prostě dostanu.

0: tomuhle já říkám rodeo. Jako nejenom týhle písně od Green Day, ale taky tomu, co se dneska stalo na té SMS bráně, protože teda ale vy jste jako hodně chtěli, vy jste hodně chtěli a dneska jste zvládli City Quiz jako levou zadní. Takže přátelé, ještě furt to chodí, jo, furt to tady na mě skáče. Katka, Zlata, Darina, Marek, Bordy to taky dneska zvládl, Monča, Gábina, Petra, Katka, Kačka, Evi, Klucka, Tymča, Honza, Věrka. Mám tady zprávu od Marka, Toma, Pavlíny, Barči, Lucku zdravím, Martin, Vendy, David, Šárka, hele, všichni naprosto správně. Všichni jste věděli, jakou věc, jaké slovo jsem vypípal z části písně Originál od Marka Ztraceného. No a na telefonu máme muže s krásným jménem, jmenuje se Jakub. Zdravím, Kubo, hezké dopoledne.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak já to ještě jednou pustím, jo, Kubi. Já, aby všichni věděli, co jsme hledali, jo? Dám tě rád, a i když děláme život s tobou se mi vážně líbí, bude to tím, že jsme originál. Tak, něco nám tam chybělo a vy nám to všechno řeknete. Tak, co tam chybí?
1: Tak, chybí tam slovo, chybí. Dám tě
0: rád, a i když děláme chybí. A Kuba neudělal žádnou chybu a tím pádem je to naprosto jasný. To znamená, Kubo, vy jdete na Marka Ztraceného zítra.
1: Wow, skvělý.
0: Takže, teďkon, úkol číslo jedna. Koho vezmete? Máte dvě vstupenky.
1: No, tak rozhodně vemu mýho miláčka, úžasnou mojí paní, s kterou jsem teďka čerstvě rok ženatej.
0: Aha, výtečně.
1: Jsem s ní neskutečně šťastný, moc jí miluju a udělám jí tím, myslím, že megalomanskou radost. Protože ona soutěžila, ale já jí to vyfouk.
0: Tak
1: a
0: to
1: tím to jí zdravím, ahoj.
0: Tak to je skvělý, tak já věřím, že poslouchá a teďkon se jako raduje jako velkolepě. Tak to je super.
1: Bude překvapená.
0: Takže, Kubo, moc si to užijte se ženou, bude to skvělý, krásný počasí, hromada lidí teda a fantastický koncert roku 2026, u kterého rozhodně nesmíte chybět, my tam budeme taky. Mimochodem, co dneska pracovní povinnosti, co vás dneska ještě čeká?
1: No, mám to hodně. Práce kolem baráku, ještě z práce a všechno kolem auta, tak je to hodně.
0: Dobře, no tak to já vás nebudu zdržovat, jo. Tak to zvládněte všechno. Moc krát děkuju za telefonát, mějte se krásně a užijte si Marka, jo?
1: Moc děkujeme.
0: Taky, na skle.
1: Díky moc.
0: Díky moc, no a zítra už nás to čeká. Takže my budeme dokonce vysílat živě, přímo z místa a to od 10. hodiny dopoledne. Tak poslouchejte Hit Radio City, protože od nás se dozvíte všechno potřebné. Dopolední kvíz Hit Radio City.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Cenu diváků dostala Bára Basiková, Heleny Třeštíkové a jen těsně v závěsu o jednu setinku v hodnocení byl portrét Roberta Richardsona od Jany Hojdové, pro mě vůbec nejlepší film, který jsem letos v lázeňském městě viděl. Obou se ještě letos naštěstí v kinech dočkáme. No a v top 10 se držel i ten film Ester Geislerové o jejím tatínkovi, který je tedy ode dneška k vidění i jinde. O dalších snímcích, které se teď v našich kinech promítají, můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

Jo, jo, Miles Smith a Nice to meet you práve teď u nás na Hit Radio City. No, dopoledne pokračuje hezky v pořádném tempu. A mám pro vás už za chvíli další skvělou muziku. Bude třeba Kamrat a Be Mine. A zahrajeme si taky pro někoho, kdo má třeba dneska narozeniny. Klidně se ozvěte na 777-937-777. Kdo se narodil 6. srpna, dáme si totiž pro ně Flipside. A Happy Birthday. Je to jenom pro vás.

0: jestli dneska 6. srpna slavíte narozeniny, tohle je přímo pro vás. Happy birthday a Flipside. Za pár minut 11. hodina, stále dopoledne u nás na Hit Radio City a třeba One Republic vás čekají, a to už za chvíli. Včetně dalších velkých hitů. Teď pojďme do Prahy, protože my víme, co se kde šustne.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Pokud jedete pražským okruhem od sjezdu z D5 kvůli dopravní nehodě, počítejte s delší kolonou a po pojížděním kolem 10 minut i v opačném směru se zdržíte zhruba od Lohkova. Po pojíždění, když krátké, hlásíte na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Rozjeli se kolony, které se tvořily na Černáku. Stále ale počítejte od Odolené vody s přerušovanou kolonou směrem do Kbelské ulice. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Dopravní podnik zítra posílí MHD pro cestu na koncert Marka Ztraceného. Od zhruba 15:30 do 7 večer zavede mimořádnou tramvajovou linku 44, která bude jezdit v intervalu 5 minut na trase kolem Letné. Po skončení koncertu zhruba od 22. hodiny bude posílený provoz metra v úseku Davidská Želivského a na lince C budou z Holešovic na Kačerov po 22. hodině zkrátka. Ceny intervaly. Smogová situace v Praze, ve Středočeském, ale také v Ústeckém kraji je odvolána. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu je v těchto regionech vyhlásili v úterý. V Česku dál platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, bouřkami i vznikem požárů. Premiér Andrej Babiš uvažuje o převodu Hrzánského paláce pod úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Představuje si, že by budova mohla do budoucna sloužit například jako muzeum. Uvedl to na Facebooku. Informoval také, že chce opravit Kramářovu vilu a přilehlé barokní opevnění. Nedávné případy znovu upozornily na riziko otravy oxidem uhelnatým. Ten je bez barvy, chuti i zápachu, které zdravotní potíže mohou signalizovat zasažení tímto nebezpečným plynem, popisuje mluvčí hasičů Václav Pilný.
6: Otrava oxidem uhelnatým se projevuje jako malátnost, cyčení v uších, bušení srdcem, dloby, závratě, zvracení, případně i bezvědomí. První pomoc spočívá ve vynesení postiženého na čerstvý vzduch a přivolání zdravotnické záchranné služby.
1: Zajímavostí je, že člověk otrávený oxidem uhelnatým není smrtelně bledý, ale má naopak červenou barvu.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Většinou oblačno, zataženo, přidat se mohou lokálně přehánky nebo také bouřky. 28 až 30 maxima pro dnešním odpoledne a vítr západních směrů.
8: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
9: Dobré dopoledne, Praho.
0: Vítr západních směrů, nevím, proč mě to napadlo, a tomu se říká imperialistický.
1: No, kdysi se tomu tak říkalo, snad dnes už ne, pro boha.
0: 2 minuty po 11. hodině. Dobré dopoledne, přátelé, hezký čtvrtek, tady je Hit Radio City. Za pár minut další díl našeho pražského uličníka. Kam vás tentokrát vezmu? Krč, jo? Jestli bydlíte někde v Krči, Praha 4, tak dobře poslouchejte, třeba trefíme zrovna tu vaší ulici. No a ze všeho nejdřív si dáme samý jedničky, jo? Mám tady ze všeho nejdřív One Direction,
1: ano.
0: A potom One Republic.
1: Čověče,
0: to se nám to takhle hezky sešlo. Velké hity a Hit Radio City. Dobré dopoledne.

Run, run, run. One Republic právě teď. 9 minutek po 11. hodině. Tohle je dopoledne u nás na City. A Beba Rexa společně s Faithless a nebo Činasky. To vám budeme hrát už za chvíli. Pojďme ale otevřít našeho pražského uličníka a podívat se zase na jednu z ulic, kterou v Praze máme. Dnešní pražský uličník, přátelé, bude pro mě částečně trochu osobní. Já vás vezmu totiž do ulice Nad Havlem, jo? A teď vám vysvětlím, proč jsem si na ní vzpomněl. Když jsem byl malý kluk, tak v ulici Nad Havlem bydlel můj spolužák ze základní školy, jo? A já jsem k němu poměrně rád chodil, protože ne, že bychom dělali domácí úkoly, to vůbec ne, ale on měl doma počítač a měl tam joystick. To já jsem neměl. Takže my jsme tam chodívávali pařit hry tehdy. To byla jako velká věc, jo. Takže pro mě návštěva u něj byla skoro jako výlet do budoucnosti. Pravda, dneska už si ani nevzpomenu, jaký hry jsme hráli, ale vím, že bydlel v ulici Nad Havlem. Tu najdete v Krči, je to kousek od Thomayerovy nemocnice a taky staré krčské zástavby. Ta ulice má nějakých 250 metrů a nejblíž se tam dostanete asi autobusem, jezdí tam 117 a 203 a vystoupit musíte na stejnojmenné zastávce, tedy Nad Havlem. A teď zásadní otázka, kterou musíme vyřešit. Nad Havlem. To zní jako, kdyby to přece mělo něco společného s naším prvním prezidentem Václavem Havlem. Jenomže má, nebo snad nemá, nebo jak to je? No, já vám to rád vysvětlím, a to už za chvíli, protože s tím názvem je to trošku složitější. Tak dobře, poslouchejte, jsme v pražském uličníkovi, v Krči a v ulici Nad Havlem.

Činasky a zadarmo. Slyšet tuhle píseň zcela naživo můžete. A to u nás v Praze 15. září, kdy Činasky zakončí svůj tour, a to v Loděnici v Troje. Takže i o tom rozhodně u nás na Hit Radio City bude řeč. Ale teď musíme dokončit náš příběh, který jsme začali s ulicí nad Havlem. Jsme v pražském Uličníkovi. Tak jak to vlastně s tím Havlem je, jo? Který Havel to vlastně je? Tak důležité je, že vás to možná překvapí, ale s prezidentem Václavem Havlem tahle ulice v pražské Krči nemá vůbec nic společného. Název téhle ulice totiž vznikl už v roce 1925, tedy 11 let před jeho narozením. Ulice se jmenuje podle své polohy nad kaplí svatého Havla, která kdysi stála jako součást letního sídla karmeliánů v Krči. Jo? Kaple vznikla pravděpodobně v 18. století a byla součástí zámeckého areálu. Karmelitáni si tam tehdy jezdili prý odpočinout z rušného centra Prahy a vybudovali tam rezidenci s kaplí zasvěcenou právě svatému Havlovi, což byl, prosím vás, irský mnich ze 7. století a jeho jméno dneska nese třeba známé havelské tržiště v centru Prahy, anebo kostel svatého Havla na Starém městě. Takže tohodle Havla potkáváme v Praze možná častěji, než si myslíte. Takže Havel není Havel, jo? Ne každý Havel je Václav Havel. Tak teď už asi tušíte, proč se to jmenuje nad Havlem. Důležité je, že jestli bydlíte někde v okolí, v Krči, znáte tuhle ulici, tak mi určitě dejte vědět. A já vám za chvíli řeknu, jak to tam vlastně vypadá teďkon. A mezi tím můžete napsat na 777 937 777. Tohle je pražský Uličník, dnes z ulice nad Havlem.

0: Time We Touch. Kaskáda právě teď. Hit Radio City a dokončení našeho příběhu, protože dvakrát v týdnu vám otevíráme ulice Prahy. A náš pražský uličník vás vždycky vezme do nějaké části, o které jste možná ani nevěděli, že ji tady v Praze máme. Ale takový Michal tento věděl. Děkuju mu moc za zprávu.
1: Tu ulici úplně jakoby neznám, protože jsem tam nikdy nebyl, ale jezdím kolem Krče, protože jsem z Prahy východ, Kamenice, takže v Krči to znám až moc dobře. Po té ulici vím samozřejmě taky, ale v té ulici jsem nebyl. Čau, Michal.
0: Děkuju moc za hlasovku, takhle vysíláte se mnou. Ano, jsme v ulici Nad Havlem, což je jedna možná z nejklidnějších ulic celé Krče, jo. Jsou tu hlavně rodinné domy, menší bytové vily, spousta vzrostlé zeleně. Kousek odsud začíná Krčský les, jeden z největších lesoparků v Praze. No a jenom pár minut pěšky je také Thomayerova nemocnice. A já si právě pamatuju z dětství na takové to, jak to tam vypadalo, zhruba tak před 25 lety. Díval jsem se teď na mapy, řekl bych, že to tam vypadá úplně, ale úplně stejně. Ulice Nad Havlem je hlavně obydlení, takže nic moc jiného tam nehledejte. Snad jenom v jednom z domů najdete Muzeum české výtvarnice Emy Srncové. Až tady příště uslyšíte o ulici Nad Havlem, tak si vzpomeňte, že to není podle prezidenta Václava Havla, ale je to po svatém Havlovi, jehož kaple tu kdysi stávala. Pražský uličník vás pravidelně bere do ulic hlavního města, aby jsme vlastně zjistili, proč se jmenují tak, jak se jmenují. No a další díl vás čeká zase v příštím týdnu, v pondělí. Mezitím klidně můžete napsat nějaké tipy, kdyby vás zajímalo vysvětlení nějaké ulice, třeba té, ve které bydlíte. 777-937-777. Já se budu těšit.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

roku, jo? Takže objednat vstupenky, dorazit na výstaviště do Letňan a vzít sebou nějakou zlatonku nebo prostě něco podobného. Myslím si, že to potom zvládnete a budete mít krásný zážitek. A nebo si dáte takový ten... Tyjo, co to bylo? Máslový ležák, že jo? Máslový ležák si myslím, že si tam klidně můžete i koupit. Tohle už je jedna klasika a má pozvánka na dnešní večer, kde vám po 18. opět budeme hrát ty největší hity let 80., 90. a 0. Přátelé, na Hit Radio City právě teď Lenny Kravitz.

Eva Farná a taky Miraj, jejich vzpomeneš si skvělý to duet. Mimochodem oba mají vlastně nové písničky, Eva má taky vlastně celé nové album, vřele doporučuju, jestli vám to tady někde vypadlo ve vašich streamovacích platformách, tak si to celé poslechněte hezky od začátku do konce, protože ADHD Pop je fakt jako velmi podařená deska a Miraj, no vlastně je to pár dní zpátky, co odpremiérovali svůj nový single, který se jmenuje Malinovej sirup. Ideální na léto. Tak ode mě skoro všechno, bude 11:45, to znamená, že Kuba Urban se s vámi loučí. Uslyšíme se zase zítra, to bude velmi speciální vysílání tady u nás na Hit Rádiu. Začínáme v 9 dopoledne, ale hlavně živě budeme vysílat přímo z letenské pláně. Jasně, každou hodinku se dostaneme přímo do příprav nejzásadnějšího hudebního koncertu roku 2026, to znamená, budeme s vámi, vy budete mít přesné informace, jestli se chystáte právě na Marka Ztraceného, tak dostanete všechno info hezky jako na talíři, takže zítra to bude velmi speciální a my u toho nesmíme chybět, stejně jako vy. Tak leďte 937, ode mě ještě určitě Ed Sheeran za pár minutek, no a Jirka Pelnář už pro vás chystá srdcovky a hrát bude třeba Phila Collinse už za chvíli. Tak pa!

0: Už tam budem?
1: Nech toho.
0: Naštěji, už tam budem.
1: Přestaň. Štěji mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Provoz v centru mírnější, nárazová zdržení v okolí magistrále nebo také Věčné ulici. Jinak příjezd po D5C a pak na úrovni Jinočan a Ořechu Pražský okruh s 10-minutovým popojížděním. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vysoké letní teploty ovlivňují naše nákupy. V tropických dnech lidé častěji sahají po zmrzlinách, vodách nebo ledových čajích. Jaké kategorie naopak ztrácejí, popíše viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
7: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížily také prodeje čaje a kávy.
2: A tvrdý alkohol při nákupech volí také podstatně méně lidí. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy spáchané před 15 lety v Praze. Muže zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let. K činu se nepřiznal, soud ho ale poslal do vazby. Vražda doposud zůstávala takzvaným policejním pomníčkem. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Nový zákon má chránit zákazníky před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Lidé budou moci nevyžádané hovory nahlásit na vládní web. Teď se ještě podíváme k nám. Havárie vodovodního řadu v ulicích José Martího na Praze 6 je po dvou dnech odstraněna. PVK informují, že aktuálně dochází k napouštění řadu a proplachům. V platnosti zůstává doporučení pro zhruba 5 500 lidí, aby až do odvolání používali vodu z preventivních důvodů pouze jako užitkovou pro splachování a sprchování.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Odpoledne většinou zatažené oblačné, výjimečně bouřky nebo slabá přehánka. Teploty ale mírnější, kolem 28 až 30 stupňů.

Je čtvrtek 6.8. 12 hodin. Krásný den vám přeji, Jirka. Trošku máme ochlazení, zaplať pámu za to. Taková malá klimatizace, alespoň na jeden den. Jinak od zítřka už zase má být téměř všude jasná obloha. Tak nebudeme se nalhávat, nic trošku jsme to potřebovali, alespoň můžeme o něco lépe dýchat. A možná, že i ty rozpálené chodníky, tak že i budou pro ty naše čtyřnohý miláčky teď o něco příjemnější. Nám začínají naše oblíbené hity. 5 srdcovek tady pro vás mám. No a když to sluníčko teď momentálně nevidíte, no tak aby jsme nevyšli ze cviku, tak si ho dáme alespoň tady u nás na Hit Rádiu. Skotská skupina Texas a nádherný hit z roku 1999. Summer Sun.

0: Legendární skotská skupina Texas Summer Song. Je 12 hodin 6 minut, začaly nám dnešní čtvrteční srdcovky na Hit Radio. Tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když tahle srdcovka vyšla, tak jste si určitě nemohli dát do mobilního telefonu jako mobilní vyzvánění. Takhle, mohli, ale bylo to úplně v jiném formátu. Určitě by to neznělo jako MP3. V roce 1999 vlastně vyzvánění na mobilu znělo přesně takhle. Taky jste ho měli? Tohle mimochodem z Nokia 3020, jo? Z roku 1999. Pak samozřejmě ty mobilní telefony zažily obrovský boom, no a když už jsme pak měli polyfonní vyzvánění a pak přišly ty MP3, tak to už, to je prostě už sci-fi pro rok 1999. No a když máme ty srdcovky, tak možná, že jste měli taky v 99. už mobilní telefon. Možná jste ho měli ještě o něco dříve. A tak se ptám, jaký mobil jste měli jako úplně první? Kolik vám bylo? Předpokládám, že to bylo asi jako od rodičů, pokud samozřejmě už jste nebyli na brigádě a nevydělávali jste raketu a nemohli jste si koupit teda mobilní telefon sami. 777 937 777, tak to je WhatsApp, jsem na Hit Radio. Napište mi váš první mobilní telefon, kolik vám bylo let, co to bylo za značku a kdo vám ho tenkrát koupil, jo? Zavzpomínáme dneska na tehdejší mobilní jednořádkový nebo dvouřádkový aparáty. Teď Phil Collins.

0: Tohle zní 21. století, tohle je srdcovka ze začátku milénia, Swedish House Mafia a Pharrell Williams.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je čtvrt na jednu, v srdcovkách vzpomínáme na naše první mobilní telefony. Děkuju za všechny zprávy, které posíláte na 777-937-777. Stejně je to hezký, že v době, kdy vzpomínáme na tyhle mobilní telefony, tak žijeme vlastně jako v době, který pro nás je úplný sci-fi, protože teď mi klidně můžete poslat fotku, video, že jo, prostě můžete poslouchat i Hit Radio přes mobilní telefon. Já tady můžu dát klidně živý vysílání teď přes Instagram a můžeme se takhle na sebe koukat. To je jako neuvěřitelný. Neuvěřitelný ten posun, který je oproti tomu, co jsme tenkrát za ty cihly drželi v rukách a říkali jsme si, jak vlastně jako moderní technologie to je. Tak třeba Eva, tak ta dostala svůj první mobilní telefon, když jí bylo 12, od rodičů za vysvědčení. Byl to Ericsson, byl obrovský, měl anténku a zadní část mobilu tvořila velká, trochu objemná baterie. Měla jsem ho až do střední školy, pak už jsem byla frérka s Nokia 3310. Jasně. Taky jsem jí měl, jsem za to vděčnej svým rodičům, že jsem mohl mít 3310. Bylo neuvěřitelný. Toho hada jsme hráli prostě všichni v kuse a stejně ten telefon týden nepotřeboval nabít. To prostě je úlet. Čau, můj první mobil byla Nokia 5110. V roce 2000 mi ho koupila máma za maturitu. A pozor, naše moderní superfirma, teď momentálně, mám od nich služební telefon. A je to Nokia 3110. Jako fakt, zdraví Andy. Krásný, tak jako proč ne? Akorát teď si myslím, že už bude mít jako barevný displej, že jo, možná tam půjdou taky fotky. Vlastně nevím, 3110, jak to teď aktuálně vypadá. Ale hledal jsem, že Nokia 5110 v roce 2000 tak stála zhruba 5000 korun, jo. A průměrný plat v roce 2000 hrubýho byl 13 219 korun. Takže to, že si dostala od rodičů tenkrát telefon za bůra, to se jako fakt plácli přes kapsu. Hodně dobrý. Co vaše první mobilní telefony? Dejte vědět 777-937-937 a my si dáme bývalou Spice Girl na silové dráze. Look at me! Skvělej hit.

0: Fugees, Ready or Not. Ve 12 hodin 22 minut. Skvělej hit. Pátá srdcovka. Když budete hodně jako pozorně poslouchat, tak tam uslyšíte takový ty hezký jako podtóny. Tak to je Eňa, prosím vás. Eňa a konec 80. let.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, takhle daleko jsme. Teď momentálně tedy v 90. letech, díky skupině Fugees, v 90. letech obrovitánský rozmach mobilních telefonů, že jo, potom začátkem milénia, už to potom začalo ještě jako úplně jinak. Ale my si dneska povídáme o těch mobilních telefonech z 90. let a mám tady krásnou zprávu od Dana, který píše, ach bože, je to dávno. Můj první mobil byl modrý Sony Ericsson. Byl totálně cool, protože byl dvouřádkový a měl kryt tlačítek. Dostal jsem ho od rodičů a na pouti na atrakci mi vyletěl z kapsy a rozbil se. Pak přišla dodnes nepřekonatelná Nokia 3310, no a závody, kdo bude lepší v hraní hada. Díky za tyhle vzpomínky, zdraví Dan. Dane, není vůbec zač, já děkuju za zprávu. Víte, co mě osobně jako chybí tady z té doby a tady z těch mobilních telefonů? Za prvý, ty kryty, jo? Pamatujete si tu obrovskou škálu předních krytů? Tenkrát jste je koupili na každý tržnici, byl to obrovitánský boom, každý den jsme vlastně mohli mít jiný design toho mobilního telefonu. Někdy to na to ani nesedělo, bylo to veliký, ale vlastně to šlo rozebrat a sestavit a mohli jste si fakt dělat jako úplně jiný mobilní telefony. To je jedna věc. A co mi chybí jako hodně, tak je to prozvánění. To prozvánění, kdy prostě jenom tak byla neděle večer, že jo, a najednou půl desátý, píp, a jenom vás někdo prozvonil, jo. A to jste věděl, že na vás někdo myslí. A takhle jste se mohli klidně prozvánět třeba do 3 do rána, my jsme takhle hrávali hry, že kdo prozvoní jako poslední, tak vyhrál. Pak jsme se druhý den potkali ve škole, všichni olympijský kruhy pod očima, že jo. Ale vlastně to bylo krásný, no. Blbý je, když vám to potom, a vždycky se našel někdo takový, kdo vám to prostě zved a pak už jste najednou neměli kredit ani na to prozvonění. Blbý. Co dál? Byl rok 2002, byla jsem v 7. třídě, spolužáci už postupně začínali nosit mobily a já jsem taky se tím počítala od Ježíška k Vánocům. Nedostala jsem ho, asi prostě jsem natolik dokázala vytvořit tu pravou vánoční pohodu, že taťka radši vzal svůj Alcatel s antenkou a malým černobílým displejem, hodil ho po mně na gauči se slovy, no tak si ho hold nech. A já jsem konečně mohla napsat první SMSku a prozvánět se s ostatními tam a zpět o 106. Tuhle zábavu dnes už nedokážu pochopit. Já jo, děkuju za všechny tyhle vzpomínky, je to krásný, dál si to budu pročítávat na 777-937-777. No a zároveň rovnou, když už budete psát vzpomínky, tak mi napište, jakou srdcovku byste chtěli slyšet. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Linkin Park na Hit Radio 12.36.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je tady v rámci srdcovek poslední srdcovka, která je na vaše přání. My jsme dneska spolu vzpomínali na naše první mobilní telefony. Jsou to nádherný příběhy, který mi posíláte na WhatsApp 777 937 777. A nejde jenom o ten samotný

vámi nejsou. Myslím si, že tohle bude víc, než kdybyste našli svůj deníček ze základky. Tak pojďme si to dát tak takovou malou challenge na víkend. Stejně bude venku brutální vedro, tak proč ne? Proč se nepodívat na tyhle starý zprávy? Krásný. No, pojďme k srdcovce na přání. Píše Lucka, ahoj, moje srdcovka je skupina U2, miluju je od malička, byla jsem na nich v Itálii na koncertě, jo holky, viděla jsem Bona na vlastní kůži, heč. Můžu dneska poprosit o píseň One? Děkuju. PS, asi je to nemožné, ale existuje i verze v duetu s Mary J. Blige, je nádherná, to bych si přála nejvíc, ale chápu, že ji asi mít nebudeš, nevadí, i originál je úžasná skladba. Zdraví Luca. Tak Luci... To, že ji nemají na jiném rádiu, neznamená, že já ji v srdcovkách na Hit rádiu taky nemám. Tak tady je duet s Mary J. Blige. Krásný výběr.

duetu na celém světě. Největší hity, největší srdcovky. To byla srdcovka na přání. Luci, opravdu jako moc děkujeme za tenhle výběr a fakt neděkuju sám, protože mám tady třeba zprávu od Katky, která píše, wow, tak tuhle verzi jsem nikdy neslyšela a miluju jí. Děkuju té paní, co si o ní napsala. Nebo Barča teď napsala zprávu, sedla jsem právě do auta a mám husinu, děkuju za tu krásu. No tak rádo se stalo. Tohle jsou srdcovky Hitrádia. A opravdu doporučuju píseň One, Mary J. Blige a U2 v tomhle duetu, až někdy budete mít fakt blbý den. Až prostě budete mít pocit, že jste na, úplně na všechno, prostě jako doma, v práci, sami. Až vás to nebude bavit, vemte si sluchátka, anebo se zavřete do auta a pusťte si to na plný pecky. Ta husí kůže, kterou budete mít, tak ta vám prostě vrátí energii do života. Tohle je nádherný duet. Fakt jako skvělý. Srdcovka s velkým S za mě. Tak ještě jednou děkujeme za tenhle výběr a těším se opět zítra. Zítra poslední srdcovky pro tento týden budeme začínat na Hit Rádiu opět ve 12 hodin s Jirkou Pelnářem. Za chviličku Ella Henderson, taky Coldplay a stihneme i Marka Ztracenýho, protože zítra je jeho velký den. Hit Rádio.

Vegete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty, to je problém. Jako
2: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
1: No to je tak schválně. Tak schválně.
2: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
3: Dobře, ty.
1: Tak to čumím teda.
2: No a já mám na tohle prostě pamatováka.
1: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
2: No, tak je
1: ty to... Počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
2: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
3: Byla to šance 365:1.
1: A prohráli jsme.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: extra cený, novinka, Obuj si mé boty. Zítra to uslyšíte živě na největším koncertu, který nemá v Česku obdoby, a vlastně to, co se tam chystá, snad ani v Evropě. I o tom si budeme povídat v příští hodině.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Příjezd po D5 a okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. Stále počítejte se silnějším provozem. Platí to také pro D8, pokud jedete dál do Kbelské ulice nebo částečně centrum metropole. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze pražské nemocnice Bulovka. Týká se to nákupu urychlovačů za 160 milionů korun. Zároveň ve stejné kauze navrhlo vrchní státní zastupitelství schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětlí ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
5: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
1: Takto připravené léky budou dál plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. Počítá s tím návrh, který dostala k posouzení sněmovna. Senátní výbor pro obranu jej projedná za týden. Teď se ještě podíváme k nám. Aktuální vlna veder a vysoké teploty nezvyšují počet výjezdů pražské záchranky. Zdravotníci sice častěji výjíždějí ke kolapsům z horka nebo ke zhoršení zdravotního stavu chronicky nemocných pacientů. Celkově jsou ale letní dny z hlediska počtu zásahů pro pražskou záchranku spíše klidnější než během celého roku.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Dnešní odpoledne s mírnějšími teplotami 28 až 30 stupňů, k tomu zatažená oblačná obloha, výjimečně přeháňka nebo bouřka a vítr pouká od západu.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Děkujeme, Luci, za zprávy a my pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty. Těsně před koncem minulé hodiny tak Marek Ztracený zpíval píseň Obuj si mé boty. Horká novinka, která zazní zítra na Letenské pláni, kde nás čeká největší dosavadní koncert českého interpreta v historii celé České republiky. Zpíval píseň Obuj si mé boty, tak jsem si tak říkal, jo, klidně, protože momentálně si nenazuju ani ty svoje. Jestli vám otýkají nohy v tomhle šíleném vedru, tak je to naprosto normální, nebo otýkají, co otýkají, nám kynou jak těsto na knedlíky pod peřinou, prostě naprosto normální věc, jo, je to v pohodě, tak zaplať pán Bůh za to dnešní lehký ochlazení, že konečně si můžete vzít i ty svoje boty. Nicméně, co se týká samotného koncertu, o tom si budeme povídat už za chvíli, navíc už od dopoledne pro vás budeme mít přímo z místa aktuální informace. Nenechte si to ujít. Teď

čtvrteční odpoledne. Bruno Mars, Just the way you are, je 13 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio. A kdy naposled vám z něčeho, jak se říká, padla brada? Že jste prostě přišli, wow, jste jenom stáli s otevřenou pusou a koukali jste. Tak pokud už ani nepamatujete, no tak doporučuji zítra přijďte na koncert Marka Ztracenýho, protože myslím si, že přesně tohle se stane. Každý, kdo tam přijde, tak prostě najednou bude koukat a bude si říkat, jakože cože? Jak je tohle možné? Co to tady je? Co to tady vyrostlo? Na Letenský plání, tak doslova do písmene vyroste úplně nový stadion. Technici tam postavili obrovitánskou tribunu, pódium s výběžkem, 5 věží s obrazovkama. A všechno kvůli zítřejšímu koncertu. Přivezlo to tam 140 kamionů, staví se to měsíc. Je to prostě obrovský, je to masakr. Všechno vlastně jenom kvůli 120 minutám jednoho jediného koncertu a druhý den se to zase všechno začne balit zpátky a odvážet zase pryč. Je prostě úlet, masakr. A to všechno díky Markovi Ztracenýmu, který se rozhodl, že udělá největší koncert nejenom ve své kariéře, ale vlastně v historii celé České republiky. Ano, na stejném místě tak byl Michael Jackson. Byl koncert Rolling Stones a teď tam bude mít koncert Marek Ztracený. Bude to něco neuvěřitelného. Pochopitelně, že celá doprava tak na tom taky bude záviset. Koncert začíná večer, ale už o 4 hodin od odpoledne, tak areál bude otevřený. Je posílená tramvaj, je posílený metro. Marek Ztracený dával na své sociální sítě i správnou mapu, kudy se vlastně jako má jít, aby všichni fanoušci, aby i vy jste věděli, kdybyste chtěli jít třeba i pěšky, dát si to procházku po Praze, že byste parkovali někde jako daleko, tak klidně můžete. Klidně se podívejte na jeho sociální sítě, protože tam uvidíte kompletně celou mapu areálu a všechny vstupy, přístupy, cesty a tak dále. No a navíc my, Hit Radio, tam budeme s vámi, konkrétně já, už od rána od 9 hodin budu na místě. Od 9 hodin uslyšíte přímý vstupy a živý vstupy přímo z Letenské pláně. Vždycky jednou do hodiny uslyšíte aktuální informace, rozhovory, pochopitelně s dalšími hosty, interprety, kteří budou vystupovat jako hosté Marka Ztraceného a pochopitelně bude i rozhovor přímo s Markem Ztraceným. Takže zítra od 9 hodin dopoledne na Hit Rádiu exkluzivně živé vstupy ode mě přímo z Letenské pláně. Tak se máte na co těšit. My se těšíme strašně, protože budeme součástí něčeho, co se vepíše do historie české pop music. A kdo ví, kdy se to překoná?

Už zítra mezi 12. a 15. hodinou si na Hit Rádiu můžete vyhrát 10 000 korun na benzín. Dokonalá desítka je hra, kde dostanete 10 otázek a za každou správnou odpověď tisícovku na tank kartu Easy od Orlenu. To je tank karta, díky který máte do konce prázdnin každý den slevu korunu na litr nebo 2 koruny na prémiová paliva. Jestli tuhle tank kartu nemáte, tak si ji můžete pořídit v aplikaci Orlen, a nebo vám stačí jenom ta aplikace a slevu můžete využívat každé pondělí. To jsou epické slevy, které má Orlen celé prázdniny a navíc ještě akce na letní drinky, na letní osvěžení. No a my tady na Hit Rádiu vám právě na čerpací stanice Orlen dokážeme dát kredit 10 000 korun. Zítra mezi 12. a 15. Jak se dostanete do hry, to najdete na webu hitradio.cz. Za chviličku na Hit Rádiu další hity. Bude například Kato, nebude chybět ani Sofiana Mežmeš a Ben Kristovo.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ačko, Cčko nebo Dčko. Zajímavý. Zajímavý. Cyklistika, čím dál tím víc mě to teda jako baví. Každopádně, pánové, pro nás inspirace, jo, jestli patříte mezi hobíky a chcete jezdit prostě jenom rychlejš, není nic jednoduššího, než prostě na tom kole začít nosit normálně podprsenky. Cčka aspoň.

Passenger na Hit Rádiu ve 13 hodin na 44 minut. Viděli jste film Passenger, pasažeři, nebo Passengers tady. Ono to nemá tady s tou hudbou vůbec nic společného teda. Akorát já, jak jsem tady viděl ten název, tak jsem si hned vzpomněl, je nádherný film, skvělej. Je úplně v rychlosti, letí vesmírnou lodí na jinou planetu, jeden týpek tak se tam probudí z toho spánku, že jo, umělýho, ve kterém tam všichni jako jsou, a protože najednou je tam jako sám, tak mu začne hrabat a probudí nějakou buchtu tam, no, ta se to potom jako rozvíjí, že jo, a pak jsou tam spolu, no, je to trošku jako psychologický thriller, ale jsou tam neuvěřitelné scény, tak pokud jste nikdy neviděli, podívejte se a těšte se na scénu, kde je ona v bazénu a najednou ten bazén, tak kvůli tomu, že přestane fungovat gravitace, tak se ona ocitne v obrovitánský vlastně jako bublině, která takhle plyne vzduchem, tý vodní bublině, a ona v tom plave, malé se v tom topí, no. Boží, krásný film. Možná, že i podobné zážitky budete mít třeba teď z nejnovějšího Spidermana, protože to je film, který momentálně láme jeden rekord za druhým. A původně jsem si myslel, že Odysseu nic nepřekoná v tomhle ročníku, v tomhle roce. No a vypadá to, že ten Spiderman to fakt jako dokázal. To je jako masakr. Tak pokud jste viděli, já ještě ne, dejte klidně vědět na 777-937-777, jestli je to fakt tak dobrý, jak všichni píšou okolo. My si dáme za chvíli další hity, dáme si například Pitbulla v duetu s Christinou Aguilerou a nebude chybět ani Huntrix.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Příjezd po D5 a okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. Stále počítejte se silnějším provozem. Platí to také pro D8, pokud jedete dál do Belské ulice nebo částečně centrum metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Když uvidíte Albert ne...
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
0: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlakem jezdí stále více cestujících. Za první pololetí tuto dopravu využilo 85,5 milionu lidí. Meziročně je to zhruba o 7% více. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, popisuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
8: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řadu doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
0: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Česko trápí extrémní sucho. Řada obcí hlásí vyschlé potoky, prameny nebo říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní části republiky. S nedostatkem pitné vody jsou problémy spíše lokálně, informuje o tom Deník N. Nejlépe placeným českým sportovcem je třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Podle žebříčku časopisu Forbes hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, o 30 milionů méně než o rok dříve. Teď ještě pohled k nám. V metropoli přibylo nehod cyklistů na elektrokolech. Za letošní první pololetí se jich stalo 46. Roste i počet nehod zaviněných elektrokolisty. Dopravní policisté teď více kontrolují, zda vozidla splňují předepsaná kritéria a jde skutečně o elektrokola, nikoli motocykly, které musí mít registrační značku.
9: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASECOL. Recyklace elektrozařízení. www.asecol.cz.
0: Dnešní odpoledne s mírnějšími teplotami 28 až 30 stupňů, k tomu zatažená oblačná obloha, výjimečně přeháňka nebo bouřka a vítr pouká od západu.
5: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: A my pokračujeme dál. Čtvrteční odpoledne se opět ponese v duchu fantastických hitů, které pro vás mám nachystané. Tady u nás na Hit Radio. No a zároveň, protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak máme připravený náš oblíbený debatní kroužek. A protože je čtvrtek, tak dneska tady máme opět nepopulární názor. Jednou za týden tak řeknu nahlas něco, co prostě se nahlas normálně neříká, i když si to třeba půlka lidí myslí. A někdy je to i větší procento. Tak co to bude dneska, řeknu za 2,5 minuty. Dáme jeden hit a pak jdeme na to.
5: Hit Radio.

Gail na Hit Radio ve 2:06, koukám aktuálně na čas, jak nám to tady letí. Posloucháte Hit Radio, máme tady čtvrteční rubriku, když takhle řeknu, nepopulárního názoru. Ten pro dnešní den zní: svatba vztah neposvětí ani nezachrání. Jinými slovy, svatba v 21. století v roce 2026 už není důležitá pro vztah. Co vy si o tom myslíte? Jo? Protože je svatba teda potvrzením fungujícího vztahu, a nebo je to jenom velmi drahý test jeho odolnosti? Dokonalý fotky, drahý šaty, emotivní sliby, že jo? Ty vlastně ale jako nevyřeší třeba problémy, které tam můžou být, a nebo který ještě pár předtím nikdy neřešil, protože někdy je jednodušší naplánovat svatbu, než potom ten společný život. Navíc to možná znáte i z vlastní zkušenosti, jste spolu 10, 12, možná i 15 let a všichni pořád, no tak co, kdy už bude konečně jako ta svatba a tak, a vy si jako nemáte rádi, nebo co je prostě jako za problém. Je opravdu ta svatba tak extrémně důležitá? Je to opravdu potvrzení toho, že ty dva k sobě opravdu patří? A nebo je to přežitek? V rámci nepopulárního názoru já dneska říkám, že tedy svatba ten vztah neposvětí ani nezachrání a tak trošku už to přežitek může být. Co si myslíte? 777 937 777, pojďme o tom diskutovat. Těším se na názory.

Seer, Take Me to Church, tedy Vezmi mě do kostela. Záměrně hraju právě tenhle hit, protože o kostelu to dneska bude. Dřív se říkalo nejdřív kostel, potom postel, teď už to funguje všechno úplně jinak. A v rámci nepopulárního názoru, tady máme prostě názor, že svatba v 21. století už je přežitek a že rozhodně jako nezajistí šťastné manželství. Tak co vy na to? Ahoj, děkuju, konečně to někdo řekl. Svatba je přežitek, není důležitá a rozhodně to není potvrzení, že ti dva jsou dokonalý pár. Je mi 36 a polovina mých přátel je rozvedená, anebo jsou spolu, ale vlastně nejsou. Jen se nerozvedli, protože mají společné hypotéky. Zdraví Eva. Další zpráva. My jsme s mým partnerem už 8 let, máme 2letou dceru a svatbu nepotřebuji. Až půjde malá do školky, nechám si úředně změnit příjmení, aby to bylo jednodušší. Ale jinak ne. Peťa. Dobrý. Další zpráva. Ahoj, taky si myslím, že svatba důležitá není, když se mají dva rádi a jsou spolu klidně celý život na hromádce, ale funguje to tak u bezdětných párů. S dětmi už je to jiná situace, a to i po právní stránce. Zdraví Jarda. Dobrý, to je vlastně jako pravda, na tom něco bude. Další zpráva, kterou tady mám od Zdeňky. Za mě je svatba s pečetím kompletní rodiny. Pokud se člověk rozhodne mít děti, určitě jsem názoru, aby všichni nosili stejné příjmení. S manželem jsme spolu 12 let, prali jsme se v mých 20 a nelitujeme toho. Další zpráva, ahoj, my už jsme spolu 30 let, brali jsme se v roce 95 a proč to vše vydrželo doteď? Asi proto, že já byl panic ve 20 a moje paní v 25 a o nic jsme nepřišli. Jasně, zdraví Dave Střince. Dobře, Dave, gratuluju a rozhodně tě v tom nechám. Tak a co dál? Víš, co se říká, kdo neskusí nic jiného, nemůže nic jiného litovat, že jo? Co tady máme další? Svatba je krásná, ale zbytečná. Zdraví Hanka. Taky názor, počítám ho tady. Máme ještě tady něco s dětma, třeba? Jestli tady, když něco najdu. Za mě je to přežitek, když se mají rádi a chtějí spolu trávit život, tak jde to i bez papíru. Zdraví Martina. Jasně. Ahoj Jirko, za 3 neděle budeme s manželem slavit 25. výročí svatby. Oh, gratuluju. Ví to i on, že už je to za 3 týdny. Myslím si, že je hezké pro ženu nosit manželovo příjmení, ale tento svazek určitě vztah nezachrání a určitě to, že nejste oficiálně svoji. Případný rozchod dost usnadní. To je taky pravda. Hezké odpoledne, zdraví Klára. Tak co vy si o to myslíte? Dejte vědět 777-937-777. Ještě tady koukám, svatbu ano, zní to blbě, ale když se nedej bože něco stane, tak zůstane jeden z partnerů s dětma nezaopatřený. Rozhodně ale ne svatbu za 300 tisíc, jak je dneska v módě. Zdraví Péťa. Péťo, s tím souhlasím, 300 tisíc za svatbu je úplně nesmysl, akorát si myslím, že to je to dneska už snad i jako minimální hranice, protože jsem viděl některé místa, které jenom za to, že tam tu svatbu budete mít, chtějí 300 tisíc a to nepočítám ještě hostinu, hosty a tak dále, takže i to je samozřejmě jako úlet. 777-937-777, buďte součástí dnešního nepopulárního názoru a řekněte, co si o to myslíte.

Shakira na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Nepopulární názor Hit Radio jde pomalu Alice ke svému konci. Dneska řešíme to, že svatba je možná v 21. století už tak trochu přežitek. Jestli je vlastně důležitá, jestli je vlastně jako stvrzením posvátného vztahu a jestli je to opravdu stvrzením jako skutečné lásky. Jestli se to tak dneska bere. Tak vaše názory posíláte na WhatsApp Hit Radio se číslem 777-937-777 a Katka tady píše docela zajímavý názor, že svatba má dneska vlastně smysl jenom z ekonomického pohledu. Pokud jeden z partnerů vydělává výrazně méně nebo zůstává doma kvůli péči o potomky, pak je v případě soužití na hromádce ve velké nevýhodě v případě, že se druhému něco stane. Když není svatba, není vdovský nebo vdovecký důchod. Rozhodně není svatba něco, kvůli čemu vztah vydrží. A přijde mi, že ti, co investují vysoké částky do svatby, tak jsou rozvedeni dřív než ti, co mají low cost svatbu. Zdraví Katka. A to je možná názor, kterým bych to dneska ukončil. Takže ještě jednou díky za všechny názory, které jste posílali na 777-937-777 a to do pořadu Nepopulární názor, kde říkám nahlas věci, které člověk buď se bojí říct, anebo si to většina myslí, ale nikdo to moc neříká. A pak spolu zjišťujeme, jestli opravdu ten názor obstojí, anebo ne. Díky za to. Ve čtvrtek znovu. Na Hit Radio.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this game.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Linkin Park, Friendly Fire, ve 14 hodin 630 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Máme tady žebříček nejlépe placených českých sportovců ve světě. Tak na prvním místě je David Pastrňák, má hat-trick, mimochodem už po třetí po sobě. Ale ono není důležitý, kolik ti kluci vydělávají, jo? Kdo je první, kdo je desátý, a záměrně říkám kluci, protože v top 10, v té top 10 není jediná sportovkyně. Ale co je zajímavý, tak to je fakt, že z těch 10 sportovců je 8 hokejistů a 2

0: Lady Gaga, Abrakadabra, 14 hodin, 40 minut a tímhle kouzlem, tak já se vytratím a zmizím. Přeju vám krásný zbytek dnešního dne. Užívejte ho i nadále, a to ve společnosti Hitrádia. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zítra, ne už ve 12 hodin, ale hned po 9 hodině, protože zítra pro vás budu mít exkluzivní živý vstupy přímo z letenské pláně, kde se uskuteční největší český koncert v historii. Koncert Marka Ztraceného. Tak se na vás budu těšit.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to rádio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to.
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to. Bude vás škrabat v krku, ale uši budete mít jako nový. Poslouchejte.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City. Hit Radio.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Kvůli pracím v Radlické směrem do centra Prahy popojíždíte od Barandáku do Břížskou ulicí a v oblasti je hlášena také dopravní nehoda s držením minimálně čtvrt hodiny. Příjezd do Prahy po D5 od Rudné v kolonách a pokračujete také na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. Také kvůli pracím na silnici popojíždění do 5 minut Štěrboholská spojka, platí to pro oba směry na úrovni Štěrbohol. No a směr do Prahy po D8 od Zdivy do Kbelské, zdržení do 7 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Ty mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 15. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Od sobotního do nedělního poledne budou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice. Důvodem bude pravidelná údržba a servis technologií. Zároveň proběhne oprava výtluků na Pražském okruhu, a to ukřížení z dálnicí D5. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
7: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
1: Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná do ulice k Barandovu a dále po jižní spojce. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorků DNA člověka, kterého podezírají z vraždy spáchané před 15 lety. Muže zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem hrozí muže 20 let vězení. K činu se nepřiznal, soud ho ale poslal do vazby. Vražda doposud zůstávala takzvaným policejním pomníčkem. Mělník znovu vypíše tender na opravu koupaliště. Výsledek toho původního, který se týkal kompletní proměny, zásadně převýšil očekávané náklady, a to o 100 milionů korun. Místo toho chce vedení radnice zatím vyměnit bazénové vany a technologie úpravy vody, což chce stihnout před příští letní sezonou.
0: City Extra.
1: Neděle se v pražské zoo ponese v duchu našich národních zvířat, lvů. Program doplní mluvčí zahrady Filip Mašek.
8: Při příležitosti Světového dne lvů jsme přichystali speciální program spolu s Českou národní bankou. Vedle komentovaných setkání přímo u našeho lvího páru v pavilonu Šelem a Plazu jsme pro návštěvníky připravili zdarma i pestrý program u divadla Archa. Jeho součástí budou tvořivé dílny, kvízy o ceny a taky přednášky, které odhalí možná nečekaná propojení mezi světem financí a světem zvířat.
1: Více na webu nebo v apce Zoo Praha.
9: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Odpoledne už zůstane většinou oblačno, skoro zataženo, objevit se mohou přehánky, teploty 29 až 31 stupňů.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City.
6: Jsme zpátky.
10: Máme 3 minuty po 3. I dnes je před námi s Vincentem nelehký úkol, a to dělat vám parťáky celý odpoledne.
11: Proč ahoj. Nelehký, Dominiku, ahoj, prosím tě, teď s nima to jde sama, podívej, jak se, jak jsou fajn. Všichni, co jste v autě, zvedněte pravou ruku a chytněte to zrcátko, co tam máte. Otočte ho na sebe, tak abyste viděli sami sebe. Koukněte si do očí a řekněte si, seš frajer, nebo seš boží.
10: Já tu nemám zrcátko, můžeš to říct místo toho?
11: Domčo, seš frajer.
6: Hit Radio City.
10: Přeji vám, aby vám v autě visel Vincent.

0: 3 hodiny a 10 minut k tomu, vy posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent, taky Dominik. Kamarádi, o tohle se s vámi chci podělit. Dneska jsme měli snídaní znovu a měli jsme tam celníky. Oni takhle vždycky v roce chodí o prázdninách a říkají, co za ten poslední rok nazbírali, co našli za kuriozity.
1: A?
0: Hele, mám seznam věcí, které mě fakt překvapily. Dávali tam i fotky. Například si představte, že někdo, a byl to Čech, pašoval rybičky v kufru.
1: Jako živý rybičky?
0: Živý rybičky, nějaký exotický, co se nesmí vyvážet, a normálně s ním obchodoval, měl to v sáčcích zabaleno.
1: To je kručas.
0: Takhle, aspoň jen tam dal vodu, ale co mě překvapilo, že fakt hodně no, si pašují...
1: Promiň, jestli s nima chtěl obchodovat, tak to je docela jako základní minimum, co pro ně musel udělat.
0: Krátkej let by možná zvládli takhle na placáka. Ale co se týče asi nejdivnější, nejbizarnější věci, přátelé, nějaký frajer pašoval papoušky.
1: Jak?
0: V pedlahvích.
1: Cože?
0: Malý papoušky dal do pedlahvy, on nějak porozřezával a dal si je pod kalhoty.
1: Počkej, ty papoušky porozřezával? Ty
0: ne,
1: pedlahve.
0: Ne, ne, to je bylo blbý a blbější, že jo, jak jo. Tu hlavičku přilepil. On je dal, normálně přežili všichni, to řeknu na začátek.
1: A dal si je ke kalhotám kolem stehen?
0: Kolem stehen normálně, takže měl nějaký bagy a pod ně schoval papoušky.
1: Šel a on.
2: Pašuje, pašuje.
1: Kdo to byl? To jste byl vy?
2: Ano, samozřejmě. Pašuje, pašuje.
0: No kamarádi, nebudem se vás ptát samozřejmě, jestli jste někdy něco pašovali, ale jako náhodou se do toho kufru něco někdy připlete. Třeba když se létá z Egypta, tak ne můj syn samozřejmě, ale děti některý, tak občas si schovají korály a to se nesmí vozit, že jo? Oni si to schovají do kapes, do riflí a jde to na tom skeneru vidět potom.
1: Mezi tou pláží a tím letadlem je dostatečně místa na to zkontrolovat svým dítěti kapsy.
0: Já mu chci dát soukromí.
1: Ano.
0: A navíc to vypadá na police hezky u těch sousedů a známých. Lucie, Amerika.

0: čtvrteční odpoledne a 15 hodin, 19 minut k tomu. Get Far na The Radio, jakože se to jmenuje The Radio. Hit Radio City s vámi Vince a Dominik, zpátky na letiště. Co s váma udělá jako fyzicky, když řeknu? Představte si, vcházíte do toho rámu, kontrola, přichází k vám dva uniformovaní muži, začnou vás prohledávat, taky u vás kontrola na letišti okamžitě zbudí fyzickou reakci.
1: Já hlavně mám pocit, že jsem něco udělal.
0: No
1: já jakože co fyzická, ale ta psychická, já to mám ale i s policajtama, procházejí policajti a ty okamžitě najednou seš vrah. Ale jakože sám si říkáš, co když na mě přijdou, a teď nic neudělal, ale co když na to přijdou.
0: Ale nebo když jde člověk z obchodu, jenom stačí ty rámy.
1: Ano, okamžitě máš plný kapsy nahrabanýho. Víš, čím to ale podle mě je? To je podle mě způsobený tím, že pamatuješ si někdy, kdyby za tebou policajti přišli a za něco tě pochválili? No, my vlastně máme spojený ne. Jenom s tím, že ti něco řeknu, jestli něco udělal špatně. Kdy naposledy přišel policajt a řekl, pane Vršanský, já bych vám chtěl poděkovat, že jste dneska byl jako hodný občan.
0: No, anebo sekuriťák, děkujeme, že jste nic neukradl a ještě si hezky nakoupil, na shledanou.
1: Anebo finanční úřad, jej, děkujeme, že už to 20 let platíte, jak máte. Tady máte bombónek. Nic.
0: Nic.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Damiano David. Vy posloucháte Hit Radio City, krátce po půl čtvrté. A bude vám horko z něj, nebo prostě z těch teplot? Mimochodem, jak jste zvládli noc? Jak se nám celá severní polokoule pořádně otepluje, zkrátka je tady pořádný hit, pořád vymýšlíme nějaký neuvěřitelný finty, jak se ochladit.
1: Máme jich po celém světě spousta, od tradičních až po moderní. Například v Jižní Koreji teďkonc trenduje jeden chladící hit, a to je schovat se do obchoďáku, nákupních center, neuvěřitelný. Ale jsou na tom na jihu furt kluci trošku líp.
0: Proto teď chodím. Můžete z toho kašlat, z těch
1: teplot. Já se dusím a ty na mě jenom koukáš.
0: Suché sliznice.
1: Je pro tebe rádio předěší, to je z té klimatizace. V severní Koreji zase žerou psy. No, protože věřejí, že nějak to psí maso je tam nějakým způsobem asi kouzelný, aby je ochladilo. Nevím proč.
0: No, co se týče nákupních center, to v Praze dodržujeme taky. Co se týče toho jezení psů, to bude muset trošku západněji nebo východněji.
1: Ano, kterým směrujeme Orlova?
0: Východně.
1: Východně, takže východněji. Japonci do sebe cpou velmi slaný švestky, čímž hodně se potějí a tím se chladějí. Na ulicích rozprašují vodní mlhu, to umíme taky, to děláme taky.
0: Mlžíme furt.
1: No a v Německu to je zvláštní, protože oni se tam nechávají do nočních klubů, protože Německo bez nočních klubů jako by dneska neexistovalo. Dávají si tam ledy. 60 tunů ledu si tam třeba nechal dovést německý noční klub Angiok. Možná spíš Anginok by se to mělo jmenovat.
0: Asi jo.
1: No a teplota v místnosti je 10 stupňů Celsia, takže tam máš chodit v bundě. Já si myslím, že tady to už je, přátelé, trošku jako špatným směrem to řešení.
0: Takhle, klimatizace škodí, si říkal. Co kupa ledu uprostřed místnosti, aby jsme se zařídili?
1: Ne.
0: Je to pořád? Ne.
1: Ne, prostě se naučte trošku potit se, přátelé.
0: No, perfekt.
1: No, Domčo, já teď konce zvedám a jdu vypnout klimatizaci, jenom ať víš.
0: Zapínám větrák.

0: Ani ve čtvrtek v tom nejste sami. Come on, darling, s vámi Hit Radio City, Robin Schulz, Erika Sirola, no a taky Vincent a Dominik, kteří s vámi před chvíli řešili, jak se v těch tropech, zejména v noci, schladit.
1: A píše nám Jirka takovou jako radu ze života a opatrně řiďte se touto radou na vlastní nebezpečí. Píše, pohádejte se s přítelkyní, ta na vás pak bude tak chladná, že zvrátí i skleníkový plyny.
0: Taková chodící klimatizace, dobrý.
1: Já jsem to jednou zažil, když je na vás přítelkyně chladná, a teda radši to vedro.
0: Radši to vedro. Tak ale pojďme k těm praktickým radám ještě. Mně Vince doporučil nedávno nohy do lavoru. A fakt to pomáhá víc, než když si dáte studenou sprchu. Jsme dneska taky řešili, že studená sprcha nepomůže na celé tělo, ale nohy. Proč to funguje?
1: Hele, hlavy, noha, tam utíká nejvíc tepla z těla. Takže si chlaďte nohy, potom je ještě dobrý si třeba mokrý ručník, ten si dá za krk, taková klasika, dát si mokrý ručník na čelo, ale když někde dlouho sedíte, šoupněte ty svoje párky do nohy, šoupněte ty svoje párky do vody a bude vám líp.
0: Takže normálně v tom můžu spát do rána pěkně, tak jak to dělám.
1: Ty spíš v sedě?
0: No takový polosed. A mám to v lavoru ty nohy celou dobu.
1: Ty seš divnej.
0: Tak to víme, ne? Jo. Ale funguje to.
1: Ale funguje.

0: Snow Patrol na Hitrádiu. If I just lay here, s vámi Vincent a Dominik. Would you lie with me and just forget the world? Jako parťáci, že? Některý riffy se nám prostě dostanou pod kůži. Kamarádi, za chvilku celá, taky zprávy, blíží se 16:00, co tady na mě vyskakuje. Přátelé, konečně se blíží ta výstava, kterou jsme zmiňovali, Harryho Pottera obsadí výstaviště Letňany.
1: Já se na to strašně těším. My s přítelkyní jsme tam chtěli jít, ale říkali jsme si, Herkot Fagot je brzo.
0: Na co?
1: No, na Harry Potter vibe.
0: Že jo?
1: Protože prostě my třeba teďkon jsme si řekli, že tento rok my odmítáme koukat na Harryho brzo. Minulý rok jsme to nevydrželi, koukli jsme se v létě a přišli jsme o tu atmosféru.
0: Taky máte nějaký film, nevydržíte, já to tak mám s Pelíčkama, třeba já si je fakt jako někdy v červenci dám.
1: A tak v červenci to je ještě dobrý, no do Vánoc, no. Ale přátelé.
0: Klidně pište, jestli máte nějaký film, kde čekáte na Vánoce, až bude v televizi, ale nevydržíte. 777-937-777. Teď už Rosie, Bruno Mars, za chvilku zprávy.
1: Taky tajemná komnata.

0: Tak to je pocit, který s Hitrádiem nikdy neucítíte. Alone. S námi nejste sami, Alan Walker, posloucháte Hitrádio City, kde máme za chvilku zprávy, ale ještě předtím s Lucí na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Nehodu hlásíte na výjezdu z Dobřížské směrem na Strakonickou od centra metropole. Tady se zdržíte minimálně 10 minut, ale po pojíždění je aktuální také v opačném směru jižní spojka Barandák Dobřížská. Tady je ale po pojíždění až 25 minutové. Silný provoz, respektive silnější provoz je také na úrovni Štěrboholské. Štěrbohol, a to pokud jdete od Černáku, zdržení do 10 minut. Bubenecký tunel směrem na Troju 5 až 7 minut po pojíždění. No a aktuálně hlásíte silný provoz také z D5-ky, a to od Loděnice, pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Celkem nabíráte spouždění kolem 20 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražští policisté vyzvali návštěvníky koncertu Marka Ztraceného na Letné, aby do centra nejezdili autem. Doporučují parkování na okraji města na P+R parkovištích a přesun MHD. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové není v plánu ani žádná uzavírka ulic v okolí.
9: V současné chvíli nepředpokládáme, že by mělo dojít k jakýmkoliv uzavírkám v této oblasti. Lidé však musí počítat s tím, že vzhledem k velkému počtu účastníků může na nezbytně dlouhou dobu dojít k omezení dopravy. Z tohoto důvodu prosíme všechny řidiče, aby, pokud je to jenom trochu možné, na místo nejezdili vozidly.
1: Od 16. hodiny do 7. večer bude zavedena mimořádná tramvajová linka 44, která bude jezdit v intervalu 5 minut, a to na trase kolem Letné. Posíleno bude také metro. Aktuální sucho předznamenala už loňská zima a nedostatek sněhu. Podle odborníků situaci následně zhoršily také suché jarní měsíce. Zatím ale podle dat nejsme na extrému ze srpna 2018, který byl nejsuším srpnem v historii měření. Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecky Cupu v Finsku 4-5 a do semifinále nepostoupila. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou porážek třetí. V noci na sobotu budou hrát o konečné páté místo ze Švýcarskem.
7: City Extra.
1: Fanoušci Harryho Pottera obsadí výstaviště Letňany. Dorazila sem putovní výstava, která nabízí autentické rekvizity i originální kostýmy. Samostatná část se věnuje jednotlivým kolejím školy v Bradavicích a z jejich erby. A součástí je také velký sál s modrým kloboukem. Vstupenky je možné koupit na termíny od pátku 7. srpna do neděle 21. března 2027.
10: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Zítra nás v Praze čeká velký koncertní pátek. Jaké bude tedy počasí? Většinou jasná, polojasná obloha. Ráno chladnější, konečně teploty klesnou pod 20, bude polojasné, oblačné, v průběhu dne většinou polojasno a maximální teploty 27 až 29 stupňů.
11: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hitradio City. Jsme zpátky.
0: Ladíte vaši dvojku, vaše parťáky, 4 minuty po čtvrté je tady Dominik i Vince, ahoj.
12: Ahoj.
0: Já jsem nevěděl, že ta výstava bude tak dlouho. O Harry Potterovi už jsme se tady s vámi bavili až do začátku příštího roku, nebo 21. března.
12: Ale protože přesně počítají s tím, co já říkám, prostě lidi v létě ještě ten Harry Potter tolik netankuje. Ale abych řekl pravdu, my trošku přemýšlíme, že si ty Vánoce tam na té výstavě uděláme dvakrát. Jednou teď, jednou v prosinci.
0: Z lístky si pospěšte, proč?
12: Co, proč?
0: Jak dvakrát?
12: No přesně z toho důvodu, co se teďkon řekl. Zlízky si pospěšte, protože jo, když tam nepůjdeme potom, tak tam nepůjdeme vůbec.
0: Už.
7: Hit Radio City.
0: Ace of Base, začínáme další hodinu s dalšími hity, co vás v ní čeká, třeba nepoužitelní. Mm-hmm. A zamíříte s celou rodinou do zoo.
12: Ace of Base.
0: Ace of Base?
12: To zní sranovně. Ace of Base. Ace of Base. Řekni to tolikrát, že ti to nebude divný. Ace of Base. Ace of Base.
0: Přátelé, to intro má jenom 20 sekund.
12: Ace of Base.
0: Ace of Base.
12: Beautiful life.
0: I když v 90-kách by to bylo spíš Ace of Base, a record for no fear to say.
12: Gratuluju, jsi ještě otravnější než já.
0: Jde to!

Hit Radio City. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 4 hodiny k tomu 11 minut. Tak Miraj si ještě budou muset počkat na svůj obrovský koncert. Jste připraveni na zítřek? Posloucháte Hit Radio 4. A doufám, že hlasivky máte v pořádku, protože tohle budete muset zpívat zítra na Letenský pláni vy.
2: Dámy a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s náma?
1: Jo! Yeah!
2: Připravte se!
1: Tak jo!
2: Raz, dva, tři, čtyři!
1: A vím co, víš, co se do toho zpívá?
3: Tu, tu, tu, tu, ru, ru, ru, ru, ru.
1: Pojď.
3: Tu, ru, ru, ru, ru, ru, ru.
1: Hele, pokračuj, pokračuj. Tohle, přátelé, složil, když šel roztancovat celý Eden. Tak Letenská pláň bude v jiném duchu.
4: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
1: Mára poprosil všechny fanoušky, co naučí novou píseň Obuj si mé boty. Já věřím, že má nejlepší fanoušky na světě a do zítřka to zvládnu.
5: Já myslím, že Bosej zpívá jiný zpěvák.
1: Ten by Letenskou pláň nevyprodal, ale vlastně taky tam byl, tam byla nějaká demonstrace.
5: V čem bude Marek teda zpívat, když si všichni vezmou jeho boty? A on má tolik bot, teď na, tam je strašně lidí, ne? Na tom,
1: tam bude strašně lidí, ty to máš krát 2 botů.
5: Marku, vem si hodně bot.
1: Hodně bot a vy si vemte hodně vody, doplňujte zítra tekutiny a taky, pokud míříte na ten koncert autem, není to dobrý nápad. Budou posílený spoji MHD, takže určitě můžete využít městskou hromadnou dopravu anebo se projít přes Prahu pěšky. Zítra to celý začne ve 4 hodiny.
5: Vem čo?
1: No.
5: Vem si moje gatě.
1: Ty už mám.
5: To je pravda.
1: Trenýrky si měníme před každým vysíláním. Stejně jako Enrique Iglesias a Visin. Hezky odpoledne.

0: dneska vám dáváme. Rieb na Hit Radio City. A máme 20 minut po čtvrtý. S vámi Dominik, taky Vincent a máme pro vás tip. Kdo by chtěl vidět Marka Ztracenýho? Úplně zdarma, může. Takhle, nemáme lístky, ale dneska od 8 do 10 tam bude zvuková zkouška.
1: Generálka!
0: Generálka.
1: Aha, takže oni tam budou, budou se trénovat každý ten svůj nástroj.
0: I když byl jsi někdy na zvukovce kapel?
1: Někde vypadá.
0: Zvukově, jo?
1: Zkoušej jenom jako bubeníka, jo? Nikdo jiný nezajímá. Nejdíl.
0: Každopádně budou tam určitě všichni, i ten Markův zpěv uslyšíte dneska úplně zdarma v okolí.
1: Takže přátelé, vemte si daleko hledy. Viděli jste to už na té Letný mimochodem? Napište mi, co si o tom myslíte, protože to je neuvěřitelný kolos.
0: Teď hlavně, aby to bylo použitelný, no. Protože Marek bude běhat sem a někdy i tam. Teď je chvíle však pro nepoužitelný, který tady jsou, máme lístek do zoo pro celou rodinu.
1: Ano, 777-937-777, to je to číslo, kam vy napíšete, jsem nepoužitelný, my vám brnkneme a vy nám řeknete 10 špatných odpovědí na 10 dešek... Pedro, na našich 10 skvělých otázek.
0: Je to tak, ale dneska je to poslední šance. Zítra tady totiž nejsme přátelé a tak máme rekord z pondělka 31 vteřin, ujdej. 14 setin. Kdo to překoná dneska, bere všechno. Pište 777 937 777.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Vaše dnešní dávka punk rocku. My Chemical Romance. Na Hit Radio City. Přátelé, jestli jste ustáli tohle, patříte k menšině. A ještě k té menší menšině patří dneska Tomáš, protože je nejvíc nepoužitelný.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ahoj Tomáši, ty jsi prej hotovej.
2: Zdravím, no tak nějak všech veder, jako každý druhý.
3: Tomáši, my jsme dneska probírali féteru, nevím, jestli jsi slyšel nějaký metody, jak se schladit. Máš ty nějakou svoji zaručenou?
2: No, nevylejzat, pustit kimošku a mít dost nápojů asi.
3: A máš všeho dost?
2: Nemám, teď nemám nic právě, takže mám jenom vás na drátě.
3: Tak to stačí, ne?
0: Ale možná budeš mít lístky pro celou rodinu do Zoo Praha, když odpovíš správně, respektive špatně na 10 otázek. Ani jednou nesmíš odpovědět stejně. Je to jasný?
2: Je to jasný, zkusíme to.
3: Tak jo, a ti přeju hodně štěstí, připrav se. Začínáme za 3, 2, 1, teď!
0: Kolik goril najdeme v pražské zoo?
2: 26.
0: Jak dělá řechtačka?
2: Mňau, mňau.
0: Kolik dětí má Richard Krajčo?
2: 206.
0: Zabroukej hit venku je na nule.
2: 1, 2, 3.
0: Co patří do zelňačky?
2: Párek v rohlíku.
0: Kolik deset vydal Tomáš Klus?
2: 238.
0: Jak dělá hyena?
2: Mňau, mňau.
0: Jakou barvu má kobylka?
2: Fialovou.
0: Kolik je 20 děleno 4? Dvacet děleno čtyřma?
2: 80.
0: Jsem neslyšel, doplň text od 2,4 a bude půl.
2: 26.
0: Ok,
3: tak stop. Hele, to je tam vlastně nějaký výpadek, takže já navrhuji odečíst tak 5 sekund.
0: Můžeme 5 sekund. Je to fér, Tomáši?
2: Aha. Jo, díky, asi fakt nějak já jedu autem, takže možná nějaký...
0: Možná to zrovna těch 80.
3: Hele, já mám otázku na tebe, jo. Ty co děláš za práci?
2: No vypadá to, že jako programátor, ale ne, dneska prostě čísla, no, mě skákaly do hlavy, tak nevím, asi tě... přehrátí.
3: 26, 206, 123, 238, 80, 24. To já nečtu nějakých plus size modelky a jejich míry. Já teďkon zpřečítám tvoje odpovědi. Jak dělá hyena, ty jsi řekl mňau, mňau, pak jsi opravil na něco, že jo?
2: To se jsem opravil, no, mňau, mňau, křič, něco
3: křič,
2: takového.
3: Ano, mňau, mňau, křič, takže to ti uznáme. Hele, přesto, že ty jsi dneska vyjmenoval snad všechny čísla, které existují na tomto světě, tak bohužel to tvoje číslo nestačilo, protože to bylo 45,22 a to je moc vysoký.
2: Tak to jsem marný a nepoužitelný.
3: No, seš, ale to znamená, že seš na správném místě.
0: Tak kámo, dneska to ještě zvládni. On se vrátil s dovolenými, povídal. Byli na Madejře, v Turecku, tak ta klimatizace je těžká.
3: Tak to musí být úplně zničené, jestli se vrátil s dovolený.
0: No.
2: To jo.
0: Odpočít si.
2: Díky.
3: Ale děkujeme, mi se krásně, ahoj.
0: Tak vidíte, ten rekord byl tak silný, že ani Tomášovi se nepodařilo ho přeskočit. Máme tady rekord z úterý, moc gratulujem výherkyni, no a v nepoužitelných pokračujem zase příští týden.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.

0: 16 hodin na 40 minut, vy posloucháte Hit Radio City. Tohle byla Kateřina Marie Tichá. Existuje nějaký film nebo seriál, na který nekoukáte jenom proto, že je tam špatný casting?
1: Hry o trůny.
0: Protože jsi četl knihy, nebo...
1: Ne, ale prostě mi byl strašně nesympatický ten kudrnatý týpek a ta zrzavá holka.
0: No, proč o tom mluvím? On se totiž v Praze bude točit seriál Tajemstvíček tajemství, je to Dana Browna. No a víme, kdo po Tomu Hanksovi bude hrát Langdona, toho doktora.
1: Langmeier?
0: Blízko. No, je to úplně jiný typ, než byl Tom Hanks, nečekejte nikoho podobného. Schválně si vygooglujte, pokud máte možnost, herce, který se jmenuje Morgan Spector.
1: Morgan Spector.
0: Morgan Spector.
1: A je to, jaké je národnosti?
0: Je to hodně východní. A ne k Ukrajině, Rusku, ale spíše tam, kde teď je hodně konfliktu.
1: Kde se děje hodně konfliktu, ale není vypadá docela sympatický, ale...
0: Ale na Langdona, já nevím. Já jsem si to říkal, přátelé,
1: to
0: stejně jako vy.
1: To je takovej dobrý detektiv, takovej vokatej, mě baví.
0: Už teď?
1: No, mě připadá sympatický.
0: Tak jenom ať víte, kdo bude lítat po Praze v nejbližších dnech.
1: No, ale víš co, já jsem zase jako na tyhle typy jako, myslím si, že už hodně zvyklý tím, že se kamarádím s tebou.
0: No, vypadá jak já, no.
1: No, jste obarva krásný, takový, no jo, trošku jo, viď. Ježíš, Mara, ty máš radost, on se tady červená.
0: A naproti mě úplně Gosling.

0: SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo.
0: Ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradia City.

0: Jo, tak tuhle jsme od Taylor dlouho neslyšeli. Posloucháte Hit Radio City, 16 hodin a 53 minut. Hele, pokud se chystáte na prodloužený víkend, nějaký ten Eurotrip, Itálie nebude dobrá volba. Právě koukám na zprávy, které za chvilku budou na Hit Radio, a Itálie. Stupeň ohrožení, největší vedra a sucho, co tam kdy byly.
1: To je ale tak jako pravidlo pro celý svět, ne? Skoro až.
0: No, asi jo. Jenom Itálie skoro hoří.
1: Takže pád Říše římské, opět?
0: Opět, to už jsme někde četli v učebnicích.
1: Každá ta civilizace začíná pádem Itálie, všiml jsi z toho?
0: No už bylo na čase, tak no, ještě aspoň, no, že to vyšlo na léto.
1: No, právě.
0: Každopádně, co poslat Italům? Kýble vody a takovou poctu. Sara perché ti amo, pro krásný den.

0: Posloucháte Hit Radio City, my tady vedeme debatu s Lucí, která má nachystaný zprávy, jak je stará tahle píseň. Přišli jsme na 45 let.
1: Je to tak, doufám, že máme dobré informace.
0: No a díky TikToku, sociálním sítím, jdete hned zpátky. Stejně jako Lucie a vrhneme se na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikace stále přetrvávají na Barandovském mostě a v Dobřížské směrem do Strahovského tunelu. Počítejte s komplikacemi v podobě dlouhé kolony a zdržení je aktuálně kolem 20 minut. Popojíždíte také Pražským okruhem, a to už od D5 od Drahelčic kvůli nehodě 10 minut a pak samotný okruh od Zličína až po Ořech dalších 10 až 15 minut. Menší nehoda je na úrovni Jesenice, zdržení do 5 minut a po pojíždění v Bubenec tunelu stále to platí směrem na Troju, nabíráte zpoždění minimálně 5 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Prahou projde o víkendu duhový průvod, vyvrcholí tím celotýdenní festival Prague Pride. V sobotu vyjde v poledne z Václavského náměstí, povede pak dál přes náměstí Republiky a Staromák na nábřeží a odtud na Štvanici. Pokračuje mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
4: Na samotný pochod budou dohlížet stovky policistů, dopravní, pořádkové policie, služby kriminální policie a vyšetřování a v neposlední řadě také policisté ze speciální pořádkové jednotky.
1: Policie upozorňuje také na lokální omezení aut i MHD. Na Štvanici festival Prague Pride vyvrcholí na 5 pódiích. Kvalita vody ve středočeských přírodních koupalištích je na většině míst výborná. Zhoršenou hlásí pouze jezero Ostrá na Nymbursku. Hygienici kvůli vyššímu obsahu chlorofilu ohodnotili stupněm 3 na 5-bodové škále. Na ostatních místech označili vodu stupněm 1 nebo 2. V areálu Rakovnické nemocnice od srpna funguje adiktologická ambulance. Ta v regionu dosud nebyla. Pomáhá nejen lidem ohroženým závislostí, ale také jejich blízkým. Její vznik podpořili také odborníci. V Itálii dnes platí nejvyšší stupeň varování před vedrem ve všech 27 velkých městech, což je letos poprvé. Vedra sužují zejména centrální a jižní část země a potrvají ještě 10 dnů. Na severu Itálie se objeví bouřky.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V průběhu dnešního večera většinou oblačno, pak postupně do rána polojasná obloha, ochladí se na 18 až 16 stupňů, zítra vítr chladnější od severu a odpolední teploty 27 až 29.
2: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
0: Takže v noci otevřít balkon, všechny okna, větrák do každého rohu, nohy do lavoru. Připraveni buďte. Přátelé, máme 17 hodin, minutu k tomu. Je tady s vámi Dominika, Vincent, ahoj.
6: Čau.
0: Ty jsi něco objevil v hrnku zrovna.
6: Já jsem pil z hrnečku a najednou mi něco tvrdýho vletělo do pusy. Znáš ten pocit? Jak dostaneš panickou ataku, že máš tak 5 sekund?
0: A nevíš, co to bylo.
6: Byl to šumák.
0: Dobrý. Dobře to dopadlo, ale my ještě v cíli nejsme.
6: Takhle vzniklo to rčení, že se z něčeho napil a měl se strach a oni řekli, tak umřeš a ty, ne, mě to jedno, je to šumák.
2: Hit Radio City.
0: A dokonce se s námi něco dozvíte. YouTube a zkrátka Beautiful Day s váma. Hezké odpoledne.

0: is falling down.
1: Ladíte Hit Radio City, Leony, 17 hodin 8 minut a tenhle čas si zapamatujte, protože možná něco získáte. S náma pořád něco vyhráváte. Pojďme na Vltavu, uklidněme se, necháme ji plynout jako tu řeku. Pro mě to je něco jako Ostravice, pro Vincenta, no to je něco jako mateřské mléko. Pil z Vltavy, celý dospívání. A proč mluvíme o Vltavě? No protože pro vás máme fantastický zážitek z Prague Boats. Vyhrajete plavbu pro sebe a 11 kámošů k tomu na katamaránu. Svezete se kolem nejznámějších pražských památek, k tomu audiokomentář, něco na zub, zkrátka party.
2: Katamaránu. S kamarádu.
1: A jak udělat?
2: Na to? Přátelé, my si společně zahrajeme lodě. Na rozdíl od vašeho výletu, tam se žádná loď samozřejmě potápět nebude, ale vy nám teďko budete mít možnost, znáte takovou tu hru, jak máte ABC, tři sloupce, takový to strefit loď.
1: No, potopit někomu
2: loď. A1 nebo B2 jo. A já řeknu zásah, anebo potopena.
1: Asi tušíte, my někam tu loď schováme a vy takhle přes éter budete potápět.
2: Já už mám namalováno, já už jsem svoji loď umístil. Teď už je řada na vás.
1: Přátelé, pište 777 937 777, jedu katamaránem. Tohle nám napište a já někomu brnknu. Teď David Guetta, ať si taky trošku frknem, než z vás vyberu, přátelé. Hezké odpoledne.

0: A to jsme teprve začali. 5:16 a někoho pošlem na Vltavu. Rovnou z 11 kamarády díky Prague Boats na katamarán. Byl jsi někdy na katamaránu, kamaráde?
1: Co to je katamarán přesně?
0: No, to kdybych věděl. Viděl jsem fotky, ale nevím, jak to funguje. Takový, představte si, že to má dva nože na boku.
1: Dvěmi rovnoběžnými trupy nabízí vysokou stabilitu, velkou palubní plochu a vyšší rychlost než běžné lodě s jedním trupem. Ježíš, já bych fakt nechtěl jezdit tak blbec na lodi s jedním trupem.
0: No ale nejblíž k tomu se na takovou loď dostat s partou přátel je Lucie. Ahoj!
2: Ahoj.
1: Ahoj, Lucie. Máš ráda lodě?
2: Jo, mám.
1: Máš ráda jachty?
2: Hele, ne, ještě nebyla. Oh. Já jsem taková ta klasická vodečka na kajaku, víš.
1: No tak tady to je trošku jako upgrade. Jseš připravená upgradeovat sebe i všech svých 11 kámošek?
2: Jo.
1: Tak já vyplouvám svojí lodí. Už jsem v otevřených mořích. A ty strefuješ A3, B3 až C3. Jo, 1, 2, 3 a k tomu písmenko. Tak jo, máš 3 pokusy pály. Stačí jeden zásah do mý dvoumístní lodě a je to tvoje. Tak jo. Pál.
2: Tak A1.
0: Druhý pokus.
2: Dobře, tak B3.
1: Je to tam zásah.
0: Potápíme se.
1: Já jsem se potopil. A ty si nás potopila, protože se nás dostala hned na druhý pokus. Takže zavolej svým 11 kámoškám, která bude ta první, který budeš volat. Ne, že bych teda chtěl tě jako rozpotřit s těma zbylýma 10, ale jak se jmenuje ta první?
2: Martinka.
1: A čím se Martinka?
2: Poprvý životě to volám do rádia, já jsem vyhrála.
1: Hezky. Hele, a čím ta Martinka si zasloužila prvenství?
2: No tak prostě je to moje nejka.
1: Jo, to je jasný, no. Tak jo, tak ale zdravíme tebe, zdravíme Martinku. Užijte si tady tu úžasnou cestu a dávej vědět, posílej fotky.
2: Tak jo, tak dík, tak se mějte.
0: Ahoj, to bude babines. Přátelé, vždycky ve čtvrtek v tuhle hodinu poslouchejte, jo. Už se nám to tady párkrát zopakovalo, myslím, že příští týden tomu nebude jinak.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea, jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
4: Leo Tryskáč.
5: Pachatel utekl ze svého výběhu.
3: Leo Tryskáč.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a

0: Tak co říkáte na novinku Evy Farné? Doufám, že jste z ní nadšení jako my, přátelé. Posloucháte Hit Radio City o 17:30 a máme pro vás zase něco. Je to tak, totiž, když se řekne Letná, představíme si jasně zítřejší koncert Marka Ztraceného, ale rozhodně ne cirkus. Ne takovej ten, kde jsou klauni, zvířátka, umučený, strápený. Ne, ne, ne. Trošku jiný cirkus, že jo, Vinci?
1: 23. ročník fantastického, úžasného, peckového festivalu Letní Letná. Cirkus, divadlo 12. až 31. 8. 2026, to je kdy? To je teď!
0: Teď!
1: V Letenských sadech v Praze, takže přátelé, běžte se podívat. Neuvěřitelný, krásný, akrobatický zážitek pro celou rodinu, pro vaše děti. Když náhodou třeba těch dětí už budete mít plný zuby, tak tam jsou představení jenom pro děti a vy si mezi tím můžete užít něco pro dětského, rozpělanského.
0: No přesně, zařízení jsou na všechny. Takhle, dneska má zvukovku ten Marek Ztracený a oni tam staví už i šapito. Ne na Markovi Ztraceném, ale ne. Dneska má zvukovku a staví na tý Letný v Letenských sadech. Šapi, to můžete se podívat.
1: Běžte se podívat, je to opravdu nádherný, je to kouzelný. Málo z věcí zůstalo tak jako tradičních, jako je tohle. Takže jestli se chcete vrátit zpátky v čase, do dob, kdy ještě všechno bylo krásný, tak mazejte do tohohle cirkusu, prosím.
0: A tohle nás tam vrátí taky, do těch časů. Wet, wet, wet. Přátelé, hezké odpoledne.

0: Za chvilku 6:45, tohle byly Linkin Park na Hit Radio City. Kamarádi, slyšeli jste o tom, bude hospoda Jindřicha ze Skalice v Praze na Vinohradech, no.
1: Tvoje oblíbená.
0: Moje, zatím neoblíbená. Počkej, hospoda, ale hra.
1: A jakože tematická nebo přímo Jindřicha?
0: Já vám to vysvětlím, kamarádi. Ten herec, co hraje Jindřicha, tak to je Angličan.
1: Jasně.
0: A on, ten člověk, si otevírá hospodu nějakou, no.
1: Tady.
0: Na Vinohradech.
1: To se tak jako zamiloval do té Prahy, do toho Česka?
0: Takhle. On čekal, že přijdou nabídky, když natočil hru, které se prodalo 6 milionů kusů.
1: Ale teď je animovaný v té hře.
0: No je to hospodský normálně.
1: Řekl mu to někdo, že je animovaný v té hře?
0: No mu to doufám řekli, ale řekli to i těm producentům, co mu nenabízí role.
1: No tak jako, když tě někdo zanimuje, a jako kdyby teďkon zvodně potřebovali animovanýho Jindřicha do svýho filmu, tak dává smysl, že mu řeknou, ne?
0: To dává smysl.
1: No ale jako nepotřebujou.
0: Nepotřebujou.
1: To je jedno, každopádně prosím vás, my potřebujeme tematický hospody, takže jsme rádi, že mu to nevyšlo. A vy, pokud máte nějaký tip na nějakou úžasnou tematickou restauraci, a ne jenom jako, že no, tam vietnamská restaurace. Ne, vy musíte mít takový ty tematický, jako je třeba v Dětinicích, taková ta středověká krčma.
0: Jo.
1: Nebo něco, co je nějaký
0: tady kousek
1: seriál.
0: Na Impáku, Harry Potter tam má kavárnu.
1: Tam ne, je Harry Potter
0: ne,
1: kavárna?
0: Ne, Redcliffe, ale je tam Harry
1: tam
0: Potter
1: je Harry
0: kavárna?
1: Potter kavárna?
0: Ano.
1: Já vůbec nevím. Prosím, napište nám něco takovýho. 777-937-777. Piš to.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

Káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: Benson Boone na Hitradio City. Za chvilku je tady 6. hodina. Vince a Dominik, vaši parťáci, vaši hračičkové, říkají pápa. Zítra tady bohužel nebudeme. Každopádně ještě něco musím uzavřít. Před chvílí jsme se ptali na tématické hospody. A vy píšete, doporučujete jednu v Holešovicích, Sko, jako Slovensko, výborná slovenská kuchyně, prej, tak děkujem Kamilovi za tip.
1: No, Kamile, výborně, děkujeme. Taky jsme se dneska naučili, že zítra, jestli se nepletu, bude velký koncert Marka Ztraceného.
0: Něco na letenský plány. Letenský plány.
1: A v severní Koreji se prej chladí tím, že jedí psy. Takže pokud zítra vyrážíte na letenskou pláň a jdete tam na procházku se psem, tak bacha, prej tam bude hit z toho koncertu, tak ať vám nezmizí pejsek.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

Zlepši si náladu. Hit Radio City. Hit Radio. Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.

Dámy a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte na příjezdu D5 od Rudné a pak na okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Potkáte je také na Barandáku a v Dobřížské ulici. Popojíždět budete také Černákem směrem do Kbelské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Chytrá

0: někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: It's Hozier.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Krajský soud v Ostravě začne v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodní organizované skupiny. Podle obžaloby obchodovala s červeným fosforem, určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz látky z Ukrajiny, její distribuci v Česku i prodej do Polska. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
5: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
4: Takto připravené léky budou dále plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Knihovna Václava Havla chce představit svůj název v nejbližších týdnech. Havlovo jméno užívat už nesmí. Nemá souhlas bývalé první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Nemá se také podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Knihovna se snaží respektovat právní stav. Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Nedostatek vody v Rýnu, ale i v Dunaji či Labi komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
4: V průběhu noci většinou oblačno, zataženo na západní Moravě a ve Slezsku, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 21 až 17, na západě a severu Čech kolem 14 stupňů. Zítra většinou polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě pršet. Nejvyšší teploty 24 až 28, na jihu Moravy zítra odpoledne tropických 30 a vítr slabý od severu.
7: 18. hodina odbyla, co se děje, to už víte. My pro vás teď máme připravené další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý den.

Tohle byla partička Bananarama, která si půjčila Beatlesovské Help. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, dnes s datem 6. srpna. Jsme odstartovali to čerstvé vydání, které nás vezme zase zpátky v čase a zase bude servírovat to nejlepší z 80., 90. a milenia. Za chvilku partička Dream, Things Can Get Only Better. Každopádně teď vyrazíme na sever, za Roxeťáky. Ze Švédska pochází tahle dvojice, Roxette, která se po 10leté pauze vrátila zpátky na hudební scénu, byť v té změněné sestavě. Každopádně Roxette za sebou mají skutečně bohatou kariéru a hlavně jeden velký hit za druhým. Milk and Toast and Honey, tak to je velká pohoda, kterou startuje čtvrteční podvečer tady u nás na Hit Radio. Tak díky, že jste si nás vybrali jako parťáka a přejeme hezký poslech.

tohle slibovaná partička Dream. Things can only get better. Tohle byl návrat do roku 1993. To písnička vyšla poprvé jako single. Tehdy ale žádný zázračný úspěch nezaznamenala a tak to Dream zkusili znovu, když ji o rok později dali na svou desku Dream On. No a potom si jí všimli fanoušci a už zaznamenala ten úspěch po celém světě. Tohle jsou Baby Bird a písnička Your Gorgeous. Skvělá záležitost z roku 1994, kterou pokračujeme na Hit Radio.

0: fantastická věc, která by se dala poslouchat pořád dokola, partička Baby Bird a Your Gorgeous, ladíte Hit Radio. Je to v podstatě takový ten známý termín One Hit Wonder, tedy jediný hit, kterým kapela skutečně dokázala na hudební scéně prorazit. Tehdy se s písničkou Your Gorgeous dostala až na třetí příčku britské hitparády, to je jedna z těch nejprestižnějších na světě, takže opravdový úspěch. Jak to bude na Hitrádiu vypadat dál? Máme nachystanou skupinu MIG 21, dáme, a taky Lauru Brenigen. I na tohle se můžete těšit už za pár minut v našem vysílání, tak užívejte čtvrtek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla chlapecká, hudební, taneční a stripterská skupina z Prahy 5 Smíchova, jak Jirka Macháček rád říká na koncertech. Partička, která si říká MIG 21, malotraktorem jsme se projeli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší z 80. 90. a taky ty nejlepší hity milénia. Vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď se vrátíme zpátky na taneční parket. Připomeneme písničku, za kterou stojí Elton John, Don't Go Breaking My Heart. RuPaul udělal remix, ten je oficiální, Elton John to všechno schválil, dokonce spolupracoval. No a právě jejich ještě tanečnější verzi teď na Hitrádiu posíláme mezi vás. No.

Mimochodem, taková unikátní záležitost, ten ženský hlas nepatřil Maggie Reilly, kterou známe třeba z Get a France anebo Moonlight Shadow. Byla to Anita Hegerland. Taky Barry Palmer se podílel vokálně na této písni a hodně mladý velský chlapec, tehdy známý pro svůj soprán a chorál, Alec Jones. No a velkou zajímavostí je, že i sám Mike Oldfield si zaspíval v této písni, což u jeho singlu není úplně běžná záležitost. Tohle je Falco, to jste určitě poznali. Trocha angličtiny, trocha němčiny a písnička Out of the Dark. I takové budou příští minuty tady na Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic do konce hodiny nabídne třeba ještě kanadskou skupinu Nickelback. Somebody, velká romantika, i to pro vás máme připravené, tak držte vlnu.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: další velké jméno hudební scény, Tanita Tikaram, zpěvačka, která má na triku singlovku Twist in my Soberity, věc, která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který i v té příští hodině nabídne dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: Další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic odstartujeme pěkně od podlahy. Nachystaná je skupina Blink 182. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý čtvrtek.

Pokud jste si v 80. takzvaně chtěli vyhodit z kopítka na tanečním parketu, zašli jste za DJem na diskotéce a objednali si písničku Sit and Wait. Sydney Youngblood je autorem singlovky, která teď hrála na Hit Radio. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia. Na programu je hudební speciál Hit Radio Classic. My pro vás vybíráme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Přesuneme se tentokrát do 90. Pokud jste si naopak na takové diskotéce chtěli zaploužit, tak jste si objednali Annie Leno. Why? Tak to je píseň, kterou pro vás máme nachystanou právě teď. Za chvilku dáme prostor taky našim slovenským kolegům. Skupina No Name je nachystaná Žili, tak to je věc, kterou budeme hrát v příštích minutách. Teď ve čtvrtek 6. srpna vám 7 minut po 19. přejeme hlavně dobrý večer a užívejte.

0: Všude zdejší je skupina No Name. Je pravda, že v Čechách hraje možná častěji než na Slovensku, takže možná ještě letošní léto stihnete nějakou městskou slavnost nebo festival, kde si budete moci No Name vychutnat naživo. Teď jste každopádně s Hitrádem čekat nemuseli vůbec na nic, protože Žili jsme hráli 14 minut po 19. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, který bude pokračovat třeba se zpěvačkou Nanou. Takhle na pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer. Čtvrtek to je takový malý pátek. Tak doufám, že už to s námi hezky, pohodově a příjemně doklepete. No a že už pomalu vyhlížíte ten nadcházející víkend, který pro vás snad bude volný a budete si ho moct náležitě užít. Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Léto je v plném proudu a právě posloucháte žhavou novinku Ronana Keatinga. Asi tohle bychom řekli před 26 lety. Jo, na Hitrádiu se vracíme do historie. Teď jsme si nabídli hit čistého milénia. Ronan Keating zpíval o tom, že život je občas jako na horské dráze. I po 26 letech tohle moudro platí, ale to je na životě vlastně to hezké. Life is a roller coaster jsme hráli právě teď a hudební speciál Hitrádio Classic pokračuje dál výběrem toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pointer Sisters, I'm so excited, to dobře znáte a to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Saudi a Trash, věc, která už teď letí mezi vás s přáním toho nejlepšího čtvrtečního večera.

Tohle jsou legendy Pointer Sisters. I'm so excited. Singlovka, kterou jsme slibovali. A sliby plníme, ne o Vánocích. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. To byl hudební návrat na časové ose zpátky do roku 1982. Mimochodem i tohle je single, který uspěl až na podruhé. V roce 1982 to úplně nedokázal, až o dva roky později, kdy si vydavatelství řeklo, mě to škoda, aby tahle písnička zapadla v hudebním archivu, v hudební historii, a tak se pokusili udělat ještě jeden vstřícný krok. I'm So Excited vydali podruhé a tehdy skutečně pobláznila celý svět. A blázní do dnešních dní, protože mimochodem byla součástí také celé řady animáků, ať už v tom originálním znění, nebo třeba v kavrech. Takže pokud jste viděli Shreka, a já věřím, že jo, nebo Simpsonovi, taky seriál Přátelé, tam všude tahle singlovka taky mimo jiné zazněla. Nelly Furtado bude hrát. Další skvělý hudební návrat. Nelly Furtado má kořeny v Portugalsku a jinak pochází z Kanady. Good things come to an end. Tak to je věc, kterou pro vás máme na Hit Radio připravenou a hrát ji budeme už za chvíli pro lepší náladu.

Manic Street Preachers nám dělali společnost a lehce před 20. večerní Design for the Life. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Připravit plesové šaty a taneční boty, jdeme si dát tango. Ingrid pokračuje v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tohle byla partička, která si říkala Symbol, singlovka Gold se teď připomněla tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, takhle skvěle jsme otevřeli další 60-minutovku toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Nirvana, rok 1991 a legendární deska Nevermind, na ní se objevila celá řada známých písní, mezi nimi rozhodně panovala singlovka Come As You Are. No a právě tu teď budeme připomínat. Za chvilku i Susan Vega, Luka, i na to se můžete těšit.

Susan Vega a písnička Luka. Tehdy se otevřelo jedno velmi důležité téma, o kterém se ve své době moc nemluvilo, a to je domácí násilí. Susan Vega právě to komentovala v písni, kterou jsme teď připomněli. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i nějaké to hezké téma, Because the Night je skvělá party věc. Coro a Teresa, tak to bude hrát v příštích minutách. Taky Michael Sembelou, Maniac nebo Mňágáš Dorp. I tento hudební projekt máme nachystaný. Písnička pro tebe bude hrát už za chvilku.

0: vyhrála dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea, jméno Leo, pro želvu je boží, který utekl z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utekl z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
2: Leo Tryskáč.
3: Pachatel utekl ze svého výběhu.
1: Leo Tryskáč.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

písnička pro tebe byla pro úplně všechny a pro dobrou náladu. Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si vybrali Hit Radio, ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce aktuální hodiny vám do uší dáváme výběr toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. Teď jedna, chce se mi říct, legendární věc. Emilia, Big Big World, určitě to znáte. Tak hlasitost pořádně doprava. Za chvíli třeba Mr. President, JoJo Action.

Nejen pro písničku Coco Jumbo je znám hudební projekt Mr. President. Tohle byla singlovka JoJo Action. Skvělá věc, která nám poslední 4 minuty dělala radost na Hit Radio. Který ze zpěváků má největší kadenci slov? V Čechách by to byl Michal Tučný. V zahraničí by šlo o souboj Johna Scatmana a Eminema. Druhý jmenovaný má ale zápise v knize rekordu. A navíc se už za chvilku taky prožené naším playlistem. Kromě Eminema do konce hodiny třeba taky Jennifer Rush nebo Rockwell. Užívejte čtvrtek, ladíte Hit Radio.

No jo, tak to je velkolepé finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme vám poslední 3 hodiny, to nejlepší z 80., 90. a milénia a pokračovat v tom budeme zase zítra, tradičně úderem 18. hodiny. Tak se těšíme, doufám, že vy taky. No a na Hit Radio pro vás teď máme další skvělé hity. David Guetta a Sia, ti stojí za singlem Titanium, taky Mark Ember, Belong Together a do třetice slíbíme třeba ještě zpěvačku Pink v příštích minutách její Raise Your Glass, další velká legendární záležitost. Užívejte čtvrteční večer.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.